0: zabavili pervitin a chemikálie na výrobu dalších kilogramů drogy, dále zbraně i 100 000 korun v hotovosti. Organizátor podle vyšetřovatelů řídil celý obchod z hotelu v Plzni, kde skladoval suroviny a obchodoval s hotovým pervitinem. Do boje o vysokorychlostní železnici směrem na Most se zapojuje také Ústecký kraj. Hejtmanství nesouhlasí se zastavením příprav a chce vyjednávat s ministerstvem dopravy. Stát totiž v Podkrušnohoří dal přednost vysokorychlostní železnici do Německa.
1: Původně se mluvilo nejen o propojení do Drážďan, ale také o odbočce z Kralup do Mostu. Ministerstvo ale plán přehodnotilo a vysokorychlostní železnici chystá jen ve směru do Německa. Bývalému hnědouhelnému revíru se to nelíbí. Rychlé spojení do Prahy mohlo oblast ekonomicky posunout a tak je tu nejen petice, ale i tlak na nové jednání s vládou. Do něj chce ústecké hejtmanství vstoupit během prázdnin. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Mělník bude mít nové zázemí pro dětské skupiny. Budova ve Sportovní ulici se otevře v září a poslouží skoro 50 dětem. Středočeské město tak pokrylo poptávku rodičů. Dostačující je i kapacita mateřinek. V Mělníku v nejbližších letech developeři dostaví několik stovek bytů. Starosta Mělníka Tomáš Martinec ale říká, že i v souvislosti s klesající porodností bude míst dostatek.
2: Ty slavé ročníky už nastupují. Víme, že ty další dva, to znamená dnešní roční a dvouleté děti, nebo i mladší, těch taky není mnoho. Takže teď máme rezervy s tím, že když přijdou ty obyvatelé do nových bytů, tak vlastně i pro ně máme v tuto chvíli nějaké místo v těch mateřských školách.
0: Dětské skupiny umožňují rodičům i menších dětí brzký návrat do práce. Důvody bývají nejenom ekonomické, ale také kvůli zachování kontaktu s oborem, ve kterém pracují. Západní Evropu dál svírají extrémní vedra. Ve Francii hned druhý den po sobě padl rekord pro nejteplejší den od začátku měření a v Paříži teplota vystoupala až na 40 stupňů a 9 desetin. Rekordní hodnoty hlásí také Británie a Španělsko, kde meteorologové zaznamenali nejteplejší červnové dny v historii měření. Vedro už způsobuje i komplikace. Ve Francii zůstaly desítky tisíc domácností bez elektřiny a v Británii úřady uzavřely přes 1000 škol. Meteorologové spojují mimořádné teploty s přílivem horkého vzduchu z Afriky a také s dlouhodobými změnami klimatu. Českým tenistům se daří na trávě. Vít Kopřiva postoupil na Malorce do čtvrtfinále po výhře nad Peruáncem Busem po setech 7-5 a 6-1. Mezi nejlepší osmičku se dostala také Karolína Muchová v německém Bad Homburku. Ta si poradila s Rumunkou Beguovou hladce 2x6-1. A také 19-letá Tereza Valentová v Eastbourne, která po téměř 2,5 hodinách vyřadila Australanku Tomljanovičovou 2-1 na sety. Dnes nás čeká další horký den, bude jasno až polojasno a teploty vystoupají na 29 až 34 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já, jo, jako já.

ať se na hucon zkýší vynajmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať ve pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zaroste nejich lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrbiku.

sna. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šípy najmou tak. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo. Jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na huconský šípy najmou tak, jo. Kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na huconský šípy najmou tak, jo.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: Spor o účast prezidenta na summitu NATO dál vyvolává ostré reakce. Ministr zahraničí Petr Macinka označil rozhodnutí ústavního soudu i prezidentovu kompetenční žalobu dokonce za pokus o ústavní puč. Přesto slíbil, že Petra Pavla ve čtvrtek doplní do české delegace na červencový summit v Ankaře. Premiér Andrej Babiš verdikt respektuje, zároveň ho ale označil za absurdní a za rozhodnutí, které podle něj jde proti zájmům České republiky. Ústavní soud zdůraznil, že pouze zachoval dosavadní praxi účasti prezidentů na summitech NATO a konečné rozhodnutí o kompetenčním sporu teprve vydá. Tragická střelba otřásla Ostravou. Na sídlišti v Ostravě Zábřehu postřelil zhruba 70-letý muž svou 35-letou manželku a poté obrátil zbraň proti sobě. Žena utrpěla střelné zranění zad, podstoupila operaci a podle lékařů je ve vážném, ale stabilizovaném stavu. Policisté našli střelce mrtvého v bytě s prostřelenou hlavou poté, co s nimi odmítal komunikovat. Kriminalisté případ prověřují jako pokus o vraždu a podle policie muž držel použitou zbraň nelegálně. Zdravotnictví čeká méně papírování a více úspor. Ministerstvo totiž přichází s novelou zákona o elektronizaci zdravotnictví, zavede povinné elektronické žádanky a sjednotí veškerou zdravotnickou dokumentaci. Podle ministra Adama Vojtěcha mají změny ušetřit peníze a také čas.
2: Pokud má někdo nějaké výsledky, tak navzájem vlastně lékaři uvidí ty výsledky a nebudou třeba muset toho pacienta druhý den posílat znovu na krev. A to jsou úspory, které my odhadujeme v řádu určitě jednotek miliard korun.
1: Nový elektronický systém propojuje zdravotní data a laboratorní záznamy. Momentálně je do něj zapojeno skoro 300 laboratoří. Výsledků už shromáždili více než 400 milionů. Mobilní hra o Praze se rozšiřuje. Playing Prague zavede hráče na zajímavá místa a seznámí je s osobnostmi spojenými s hlavním městem. Součástí hry jsou nové prvky, které pomohou rozšiřovat stávající herní komunitu. První verze se spustila před rokem a celkem si ji stáhlo přes 100 000 uživatelů. Předsedkyně představenstva Prague City Tourism Jana Adamcová říká, že hru rozšiřují o 10 nových kol.
3: Jsou to dva balíčky po pěti a hráči v nich můžou najít nové atraktivity i mimo památkovou rezervaci, jako je stará čistírna odpadních vod, průmyslový palác, ale samozřejmě i ty naše nejkrásnější památky, jako je Pražský hrad.
1: Hru spustila městská firma jako součást kampaně na podporu cestovního ruchu. Cílí na turisty z Česka i ze zahraničí, které zajímá kultura, historie nebo architektura. Evropské mocnosti potvrzují podporu Ukrajině. Lídři Německa, Francie, Británie, Itálie a Polska se v Berlíně shodli na dalším posilování evropské obrany a podpoře Kyjeva. Před červencovým summitem NATO v Ankaře chtějí vyslat jasný signál, že evropská pomoc Ukrajině bude pokračovat. Politici zároveň uvítali rámcovou dohodu mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení konfliktu a podpořili další jednání o stabilizaci regionu. Shoda panuje také na posílení evropského pilíře NATO a užší spolupráci členských států v oblasti obrany. Naši hokejbalisté vyhráli základní skupinu mistrovství světa. V Ostravě porazili Spojené státy 1-0 a připsali si páté vítězství v pěti zápasech. Do čtvrtfinále půjdou Češi z prvního místa a v pátek narazí na Velkou Británii. Dařilo se také českým hokejbalistkám. Ty zdolali Američanky 2-1 po samostatných nájezdech a upevnili si vedení ve své skupině. Dnes nás čeká další horký letní den. Bude totiž jasno až polojasno a teploty vystoupají na 29 až 34 stupňů Celsia. Na horách meteorologové očekávají kolem 25 stupňů. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslává.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Spor o summit NATO pokračuje. Premiér Andrej Babiš respektuje rozhodnutí ústavního soudu. Ten nařídil vládě zajistit účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu v Ankaře. Zároveň ale označil verdikt za nezvykle rychlý. Později ho dokonce nazval absurdním a odporujícím zájmům České republiky. Ústavní soud zdůraznil, že předběžné opatření nepředjímá konečné rozhodnutí o kompetenční žalobě prezidenta. Pavel trvá na tom, že zastupování státu navenek patří mezi jeho ústavní pravomoci, zatímco vláda chce zahraniční politiku řídit sama. Policie rozkryla rozsáhlý drogový biznis. Státní zástupce v Plzni obžaloval celkem 21 lidí, a to kvůli výrobě a prodeji pervitinu. Některým hrozí až 12 let vězení. Podle kriminalistů skupina dovážela suroviny pro výrobu drog z Ukrajiny a ze Španělska. Při razích policisté zajistili pervitin a chemikálie na výrobu dalších kilogramů drogy. Dále zbraně i 100 000 korun v hotovosti. Organizátor podle vyšetřovatelů řídil celý obchod z hotelu v Plzni, kde skladoval suroviny a obchodoval s hotovým pervitinem. Do boje o vysokorychlostní železnici směrem na Most se zapojuje také Ústecký kraj. Hejtmanství nesouhlasí se zastavením příprav a chce vyjednávat s ministerstvem dopravy. Stát totiž v Podkrušnohoří dal přednost vysokorychlostní železnici do Německa.
1: Původně se mluvilo nejen o propojení do Drážďan, ale také o odbočce z Kralup do Mostu. Ministerstvo ale plán přehodnotilo a vysokorychlostní železnici chystá jen ve směru do Německa. Bývalému hnědouhelnému revíru se to nelíbí. Rychlé spojení do Prahy mohlo oblast ekonomicky posunout a tak je tu nejen petice, ale i tlak na nové jednání s vládou. Do něj chce ústecké hejtmanství vstoupit během prázdnin. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Mělník bude mít nové zázemí pro dětské skupiny. Budova ve Sportovní ulici se otevře v září a poslouží skoro 50 dětem. Středočeské město tak pokrylo poptávku rodičů. Dostačující je i kapacita mateřinek. V Mělníku v nejbližších letech developeři dostaví několik stovek bytů. Starosta Mělníka Tomáš Martinec ale říká, že i v souvislosti s klesající porodností bude míst dostatek.
2: Ty slavé ročníky už nastupují. Víme, že ty další dva, to znamená dnešní roční a dvouleté děti, nebo i mladší, těch taky není mnoho. Takže teď máme rezervy s tím, že když přijdou ty obyvatelé do nových bytů, tak vlastně i pro ně máme v tuto chvíli nějaké místo v těch mateřských školách.
0: Dětské skupiny umožňují rodičům i menších dětí brzký návrat do práce. Důvody bývají nejenom ekonomické, ale také kvůli zachování kontaktu s oborem, ve kterém pracují. Západní Evropu dál svírají extrémní vedra. Ve Francii hned druhý den po sobě padl rekord pro nejteplejší den od začátku měření a v Paříži teplota vystoupala až na 40 stupňů a 9 desetin. Rekordní hodnoty hlásí také Británie a Španělsko, kde meteorologové zaznamenali nejteplejší červnové dny v historii měření. Vedro už způsobuje i komplikace. Ve Francii zůstaly desítky tisíc domácností bez elektřiny a v Británii úřady uzavřely přes 1000 škol. Meteorologové spojují mimořádné teploty s přílivem horkého vzduchu z Afriky a také s dlouhodobým změnami klimatu. Českým tenistům se daří na trávě. Vít Kopřiva postoupil na Malorce do čtvrtfinále po výhře nad Peruáncem Busem po setech 7-5 a 6-1. Mezi nejlepší osmičku se dostala také Karolína Muchová v německém Bad Homburku. Ta si poradila s Rumunkou Beguovou hladce 2x 6-1. A také 19-letá Tereza Valentová v Eastbourne, která po téměř 2,5 hodinách vyřadila Australanku Tomljanovičovou 2-1 na sety. Dnes nás čeká další horký den, bude jasno až polojasno a teploty vystoupají na 29 až 34 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan,

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 5.
1: Spor o účast prezidenta na summitu NATO dál vyvolává ostré reakce. Ministr zahraničí Petr Macinka označil rozhodnutí ústavního soudu i prezidentovu kompetenční žalobu dokonce za pokus o ústavní puč. Přesto slíbil, že Petra Pavla ve čtvrtek doplní do české delegace na červencový summit v Ankaře. Premiér Andrej Babiš verdikt respektuje, zároveň ho ale označil za absurdní a za rozhodnutí, které podle něj jde proti zájmům České republiky. Ústavní soud zdůraznil, že pouze zachoval dosavadní praxi účasti prezidentů na summitech NATO a konečné rozhodnutí o kompetenčním sporu teprve vydá. Tragická střelba otřásla Ostravou. Na sídlišti v Ostravě Zábřehu postřelil zhruba 70-letý muž svou 35-letou manželku a poté obrátil zbraň proti sobě. Žena utrpěla střelné zranění zad, podstoupila operaci a podle lékařů je ve vážném, ale stabilizovaném stavu. Policisté našli střelce mrtvého v bytě s prostřelenou hlavou poté, co s nimi odmítal komunikovat. Kriminalisté případ prověřují jako pokus o vraždu a podle policie muž držel použitou zbraň nelegálně. Zdravotnictví čeká méně papírování a více úspor. Ministerstvo totiž přichází s novelou zákona o elektronizaci zdravotnictví, zavede povinné elektronické žádanky a sjednotí veškerou zdravotnickou dokumentaci. Podle ministra Adama Vojtěcha mají změny ušetřit peníze a také čas.
2: Pokud má někdo nějaké výsledky, tak navzájem vlastně lékaři uvidí ty výsledky a nebudou třeba muset toho pacienta druhý den posílat znovu na krev. A to jsou úspory, které my odhadujeme v řádu určitě jednotek miliard korun.
1: Nový elektronický systém propojuje zdravotní data a laboratorní záznamy. Momentálně je do něj zapojeno skoro 300 laboratoří. Výsledků už shromáždili více než 400 milionů. Mobilní hra o Praze se rozšiřuje. Playing Prague zavede hráče na zajímavá místa a seznámí je s osobnostmi spojenými s hlavním městem. Součástí hry jsou nové prvky, které pomohou rozšiřovat stávající herní komunitu. První verze se spustila před rokem a celkem si ji stáhlo přes 100 000 uživatelů. Předsedkyně představenstva Prague City Tourism Jana Adamcová říká, že hru rozšiřují o 10 nových kol.
3: Jsou to dva balíčky po pěti a hráči v nich můžou najít nové atraktivity i mimo památkovou rezervaci, jako je stará čistírna odpadních vod, průmyslový palác, ale samozřejmě i ty naše nejkrásnější památky, jako je Pražský hrad.
1: Hru spustila městská firma jako součást kampaně na podporu cestovního ruchu. Cílí na turisty z Česka i ze zahraničí, které zajímá kultura, historie nebo architektura. Evropské mocnosti potvrzují podporu Ukrajině. Lídři Německa, Francie, Británie, Itálie a Polska se v Berlíně shodli na dalším posilování evropské obrany a podpoře Kyjeva. Před červencovým summitem NATO v Ankaře chtějí vyslat jasný signál, že evropská pomoc Ukrajině bude pokračovat. Politici zároveň uvítali rámcovou dohodu mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení konfliktu a podpořili další jednání o stabilizaci regionu. Shoda panuje také na posílení evropského pilíře NATO a užší spolupráci členských států v oblasti obrany. Naši hokejbalisté vyhráli základní skupinu mistrovství světa. V Ostravě porazili Spojené státy 1-0 a připsali si páté vítězství v pěti zápasech. Do čtvrtfinále půjdou Češi z prvního místa a v pátek narazí na Velkou Británii. Dařilo se také českým hokejbalistkám. Ty zdolali Američanky 2-1 po samostatných nájezdech a upevnili si vedení ve své skupině. Dnes nás čeká další horký letní den. Bude totiž jasno až polojasno a teploty vystoupají na 29 až 34 stupňů Celsia. Na horách meteorologové očekávají kolem 25 stupňů. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

ještě tenhle flakon šmolkový denim blue. Ne zrovna ostrou břitvu, štangli salámu, půl tuctu kapesníků na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín. Plnou jak ten kufr, spola, v nejlepším, jo, taky si přines hřebík, a ten však pověsím, raději.

odpoledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž? Daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky. Dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Spor o summit NATO pokračuje. Premiér Andrej Babiš respektuje rozhodnutí ústavního soudu. Ten nařídil vládě zajistit účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu v Ankaře. Zároveň ale označil verdikt za nezvykle rychlý. Později ho dokonce nazval absurdním a odporujícím zájmům České republiky. Ústavní soud zdůraznil, že předběžné opatření nepředjímá konečné rozhodnutí o kompetenční žalobě prezidenta. Pavel trvá na tom, že zastupování státu navenek patří mezi jeho ústavní pravomoci, zatímco vláda chce zahraniční politiku řídit sama. Policie rozkryla rozsáhlý drogový biznis. Státní zástupce v Plzni obžaloval celkem 21 lidí, a to kvůli výrobě a prodeji pervitinu. Některým hrozí až 12 let vězení. Podle kriminalistů skupina dovážela suroviny pro výrobu drog z Ukrajiny a ze Španělska. Při razích policisté zajistili pervitin a chemikálie na výrobu dalších kilogramů drogy. Dále zbraně i 100 000 korun v hotovosti. Organizátor podle vyšetřovatelů řídil celý obchod z hotelu v Plzni, kde skladoval suroviny a obchodoval s hotovým pervitinem. Do boje o vysokorychlostní železnici směrem na most se zapojuje také Ústecký kraj. Hejtmanství nesouhlasí se zastavením příprav a chce vyjednávat s ministerstvem dopravy. Stát totiž v Podkrušnohoří dal přednost vysokorychlostní železnici do Německa.
1: Původně se mluvilo nejen o propojení do Drážďan, ale také o odbočce z Kralup do mostu. Ministerstvo ale plán přehodnotilo a vysokorychlostní železnici chystá jen ve směru do Německa. Bývalému hnědouhelnému revíru se to nelíbí. Rychlé spojení do Prahy mohlo oblast ekonomicky posunout a tak je tu nejen petice, ale i tlak na nové jednání s vládou. Do něj chce ústecké hejtmanství vstoupit během prázdnin. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Mělník bude mít nové zázemí pro dětské skupiny. Budova ve sportovní ulici se otevře v září a poslouží skoro 50 dětem. Středočeské město tak pokrylo poptávku rodičů. Dostačující je i kapacita mateřinek. V Mělníku v nejbližších letech developeři dostaví několik stovek bytů. Starosta Mělníka Tomáš Martinec ale říká, že i v souvislosti s klesající porodností bude míst dostatek.
2: Ty slavé ročníky už nastupují. Víme, že ty další dva, to znamená dnešní roční a dvouleté děti, nebo i mladší, těch taky není mnoho. Takže teď máme rezervy s tím, že když přijdou ty obyvatelé do nových bytů, tak vlastně i pro ně máme v tuto chvíli nějaké místo v těch mateřských školách.
0: Dětské skupiny umožňují rodičům i menších dětí brzký návrat do práce. Důvody bývají nejenom ekonomické, ale také kvůli zachování kontaktu s oborem, ve kterém pracují. Západní Evropu dál svírají extrémní vedra. Ve Francii hned druhý den po sobě padl rekord pro nejteplejší den od začátku měření a v Paříži teplota vystoupala až na 40 stupňů a 9 desetin. Rekordní hodnoty hlásí také Británie a Španělsko, kde meteorologové zaznamenali nejteplejší červnové dny v historii měření. Vedro už způsobuje i komplikace. Ve Francii zůstaly desítky tisíc domácností bez elektřiny a v Británii úřady uzavřely přes 1000 škol. Meteorologové spojují mimořádné teploty s přílivem horkého vzduchu z Afriky a také s dlouhodobým změnami klimatu. Českým tenistům se daří na trávě. Vít Kopřiva postoupil na Malorce do čtvrtfinále po výhře nad Peruáncem Busem po setech 7-5 a 6-1. Mezi nejlepší osmičku se dostala také Karolína Muchová v německém Bad Homburku. Ta si poradila s Rumunkou Beguovou hladce 2x6-1. A také 19-letá Tereza Valentová v Eastbourne, která po téměř 2,5 hodinách vyřadila Australanku Tomljanovičovou 2-1 na sety. Dnes nás čeká další horký den, bude jasno až polojasno a teploty vystoupají na 29 až 34 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Odbyla 6. hodina, společně startujeme čtvrteční ráno s datem 25. června. Doufám, že jste se dobře vyspali a teď už Lucka Bílá, písnička Neposlušné tenisky, Adam Kořica přeje pohodové vstávání.

0: Posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Čtvrtek, 25. červen, máme po šesté, za malou chvíli naše letní kino a v něm Václav Neckář, písnička z filmu Jak básnici přicházejí o iluze.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Jordánsko by si chtělo přivést vodu z Rudého moře. Cestovatel Jirka Kolbaba zná podrobnosti a prozradí nám je o půl druhé. Miloslav Šimek

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Čtvrtek, 25. červen, do půl sedmé ještě určitě Petr Rezek, skladba O mámo. České muzice let 60. až 80. se věnujeme i na našich facebookových stránkách. Budeme rádi, když mrknete na tuto adresu www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete a my se tam těšíme na každého z vás.
1: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu rychlostí blesku.
5: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Bila, to dobré začíná u nás.

0: Dobré ráno, Rádio Český Impuls. Přeji poklidné a ničím nerušené vstávání do nového dne. Máme čtvrtek s datem 25. června. Po 6:30 Iveta Bartošová, nebo taky Karel Černoch a jeho zrcadlo. Ze všeho nejdřív Vlašek Semelka, písnička Jména. Teď už ale startují zprávy. Přeji hezké ráno do redakce.
1: Dobré ráno. Naši fotbalisté prohráli na mistrovství světa s domácím Mexikem 0-3 a ze skupiny nepostoupili. Pražské metro na lince B mezi Smíchovským nádražím a Florencí v obou směrech nejezdí. Ve stanici Anděl srazila souprava člověka. Teplotní rekord včera v Česku naměřilo 14 stanic, v Doksanech bylo 34,5 stupně. Venezuelu zasáhla dvě silná zemětřesení, obětí může být podle vědců z USA mnoho. A tenistka Karolína Muchová postoupila do čtvrtfinále travnatého turnaje v Bad Homburgu, když porazila Rumunku Beguovou. No a ještě počasí, dnes bude jasná obloha a nejvyšší teploty se vyšplhají vysoko, naměříme 29 až 34 stupňů. Pohodové ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Čtvrtek, 25. červen, máme po půl sedmé, na řadě je naše první ranní hudební dvojce a ta nám, prosím vás, spojila písničky o chybách. Čeká nás Hana Zagorová, nahrávka Sliby chyby a pak nás také nemine Eva Hurichová, píseň Chybička se vloudí.
1: Hudební dvojice
2: Anet, jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Do sedmé si ještě určitě společně poslechneme písničku Déšť v podání Marie Rotrové. No a když jsme u toho deště, tak mě zajímá, jaké teď máte čtvrteční ráno s datem 25. června. Předpokládám, že asi úplně u vás neprší, ale kdyby ano, klidně mi to můžete napsat, a to buď na náš WhatsApp, nebo pošlete klasickou SMSku, číslo je stejné 734-787-981, ale něco mi říká, že vaše SMSky zprávy budou spíše o tropických teplotách, tak určitě napište, zavysílejte si společně se mnou a na řadě už je Marie Rotrová. Dobré ráno.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.

0: I takhle hraje Český impuls. Studánko stříbrná, ty jsi tam. A kde jsem já? Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám, když tíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
2: Dobré ráno. Naši fotbalisté balí na mistrovství světa kufry. Reprezentace prohrála v posledním skupinovém zápase s domácím Mexikem 0-3 a na turnaji končí. Národní tým nastupoval do zápasu na slavném astéckém stadionu s jasným cílem vyhrát. 3 body totiž znamenaly postup do další fáze turnaje. První poločas skončil po vyrovnaném průběhu 0-0. Na začátku druhého dějství se ale sen o postupu začal hroutit. Mexičané dostali do varu 80 tisíc fanoušků 2 góly během 6 minut po individuálních chybách našich fotbalistů. Třetí branku pak přidali v samém závěru. Trenér Miroslav Koubek v České televizi chyb svých svěřenců litoval.
3: Bohužel jsme nechali soupeře nás vybrejkovat. To byly situace, které se dali řešit. My jsme nevyřešili, tím se dostal soupeř do maximální pohody a v závěru jsme dali úplně vabank, tak ještě nás nastavení potrestal třetím golem.
2: Naše reprezentace získala ve skupině jediný bod za remízu s Jihoafrickou republikou a obsadila poslední 4. místo. Účast na světovém šampionátu po 20 letech tak končí neúspěchem. Náročnou práci měli hasiči při požáru domu na Břeclavsku. Oheň zničil střechu i přízemí a také hospodářskou přístavbu. Při zásahu museli záchranáři poskytnout péči 6 hasičům. Někteří měli drobné popáleniny, jiní byli přehřátí a kolabovali. Záchranáři poskytovali péči i 2 starším lidem, u kterých řešili akutní stresový stav. Škoda činí několik milionů korun. Co a proč začalo hořet, zatím není zřejmé. E-shop pro nákup dálničních známek přešel na novou adresu. Stránka edálnice.gov.cz nově funguje právě pod státní doménou .gov.cz. Řidičů má usnadnit rozpoznání oficiálního webu a chránit je před těmi falešnými. Lucie Bartáková z Fondu dopravní infrastruktury radí šoférům si zadanou adresu vždy ověřit.
4: Při nákupu dálniční známky doporučujeme vždy zkontrolovat adresu v prohlížeči. Uživatelé tak mají jistotu, že využívají oficiální službu a platí pouze zákonem stanovenou cenu dálniční známky.
2: Původní stránka zůstává funkční a uživatele automaticky přesměruje na novou. Venezuelu zasáhla 2 silná zemětřesení. Podle agentury AP se v Caracasu zřítily některé domy. Katastrofa si vyžádala mnoho obětí a rozsáhlé materiální škody. Venezuelská prozatímní prezidentka Rodriguezová v zemi vyhlásila stav nouze. Kondolovala blízkým obětí, o jejich počtu se ale nezmínila. Jasný zůstává také počet zraněných. No a dnes bude jasno, během dne místy přechodní až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: 2 minuty po 7 hodině hlásí se Adam Kuřica. Přeji hezké ráno. Čtvrtek 25. červen. V ranním tématu se zaměříme na různá výročí, svátky, narozeniny, datumy, svadeb, zdali pak je nosíte v hlavách. Tak na to se zeptáme už za pár minut. Teď duet Lítáme v tom. Petra Zámečníková a Jiří Strnad. Čtvrtek 25. červen.

0: Za 4 minuty, 7:45, Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, čtvrtek, 25. červen. Za malou chvíli naše letní kino Píseň Heiného a dcer z filmu Trhák. Dobré ráno, přeje z Nímnice pan Zbyněk, který hlásí 14 stupňů. Pěkný den nám všem přeje, tak hezké ráno i vám, pane Zbyňku. A také se nám na čísle 734-787-981 ozvala paní Hača z Kraslic, která hlásí 18 stupňů.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Skupina Olympik, Píseň otázky a Petr Janda. Tohle je složení naší čtvrteční ranní impulzovice Krabičky. Více uslyšíme od frontmana skupiny Olympik, jejich hlavního zpěváka, a to po 7:30. Televizní tipy. Ty bude vysílat kolega Saša Hemala, a to o 12:30. V ranním tématu dnes zjišťuji, jestli jste typ, který si pamatuje data, nebo typ, který zapomněl třeba i na výročí svatby a pak to musel nějak žehlit. No zkrátka mě zajímá, jestli nosíte v hlavě dokonalý kalendář. A nebo třeba máte vedle sebe partnera, který vám to vždy připomene, máte třeba nějaký tahák v rámci vašeho mobilu, že tam máte nastavení upozornění v kalendáři. No, zkrátka, zavolejte nám 604-111-211. První reakce, komentáře zhruba za takových 5-6 minut. Teď už ale nás čeká Valdemar Matuška, Jiří Korn, Jiří Schellinger, Milan Drobný, Jitka Zelenková, Olga Blechová a taky Hana Buštíková. Startuje naše letní kino za 2 minuty 7:45.

0: Dobré ráno, zdravím vás z našeho rádia, čtvrtek 25. červen, blíží se nám 7:30, výročí, svátky, narozeniny, datum svatby. Někteří lidé mají v hlavě dokonalý kalendář a pak jsou tady ti ostatní, kteří se spoléhají na telefon, na partnera nebo prostě na to, že jim někdo zavolá dřív, než si uvědomí, že měli zavolat oni. Dnes v ranním tématu zjišťu, jste typ, který si pamatuje data nebo typ, který zapomněl na výročí svatby a pak tomu musel žehlit. Pamatujete si svátky, narozeniny a výročí sami od sebe nebo bez telefonu jste ztracení? Zapomněli jste někdy na něco důležitého? Výročí svatby, narozeniny partnera? A jestli ano, jak to dopadlo? Kolik vás omluva stála? Máte doma někoho, kdo si pamatuje úplně všechno? Člověka, který ví data věcí, které vy ani nevíte, že existují?
1: Tak já si data narození pamatuju, s tím problém nemám. Výročí 18. února 1989. Každý rok jsem nějakou maličkost dala manželovi, on to nikdy moc neřešil. Před 7 lety jsme měli 30. výročí, světe div se, úplně jsem zapomněla. A od manžela jsem dostala zlatý řetízek.
2: Pamatuju si rodní číslo a datum narození každého ze svých bývalých manželů. No není to nádherný, není to vtipný.
0: Tomu se říká paměť jako slon. Co vy a různé výročí, svátky, narozeniny, datum svatby, nosíte to v hlavě nebo máte na to nějaký taháček? Určitě můžete zavolat 604-111-211, to je číslo k nám. Do 7:30 hrajeme muziku let 60. až 80.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Minuta po půl osmé, přeji hezké ráno, čtvrtek 25. červen, jsme Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Dalibor Janda, písnička Padá hvězda. Hezké ráno od Řípu z Mětěše přeje paní Dáša, která hlásí 20 stupňů, dodává, že ptáci už si v Mětěši krásně prospěvují. Tak hezké ráno je vám, paní Dášo. Další zprávy ohledně vašeho počasí sbírám na čísle 734787981. Můžete mi napsat na náš WhatsApp a nebo poslat klasickou SMSku, teď už ale kolega Vítek Zábranský. Vítku, vítej ve vysílání Ráda Český impuls, ty neseš nejnovější zprávy. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno. Naši fotbalisté v závěrečném utkání skupiny na mistrovství světa prohráli s Mexikem 0-3 a do vyřazovací fáze nepostoupili. V Českém Švýcarsku platí vysoký stupeň nebezpečí požáru, lidé mohou jen na stezky. Nová zelená úspora dnes dopoledne otevírá příjem žádostí na renovace domů. Venezuelská prezidentka po dvou silných zemětřeseních vyhlásila stav nouze. Manželka španělského premiéra Sancheze Gomezová odevzdala pas kvůli obvinění z korupce, nesmí do ciziny. A dnes bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno a teploty 29 až 34 stupňů. Hezké ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů. Byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 4:15 Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji dobré ráno. Na řadě je naše Impulzovic krabička. Máme v ní skupinu Olympik, Petra Jandu a písničku Otázky. No a zdali pak je tohleto nejoblíbenější skladba Petra Jandy od skupiny Olympik, to se dozvíme, rozklíčujeme právě teď. Máme za 4:15.
1: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: O písničce Otázky říkám, že ji mám z repertoáru Olympiku nejradši. Říkám to často proto, abych chtěl pokoj od těch všetečných novinářů, kteří se ptají na takový voloviny. Ale ona je to do určité míry pravda. Je z roku 69 a vyšla původně na singlu jako druhá strana písně Dynamit. Dodnes si na nás posluchači chtějí a pořád se hraje v rádích. Asi proto, že slova, která k ní napsal Zdeněk Rytíř, stále platí.

0: Čtvrtek, 25. červen, blíží se 8. hodina, na řadě jsou vaše další reakce v rámci našeho ranního tématu. My dnes zjišťujeme, jestli jste typ, který si pamatuje data, nebo typ, který zapomněl na výročí svatby a pak to musel žehlit. Pamatujete si svátky, narozeniny a výročí sami od sebe, nebo bez telefonu, jste ztracení? Zapomněli jste někdy na něco důležitého, ať už výročí svatby, narozeniny partnera? A jestli ano, jak to dopadlo? Kolik vás omluva stála? Máte doma někoho, kdo si pamatuje úplně všechno? Člověka, který ví data věcí, které vy ani nevíte, že existují?
1: Ale všem, tak já jsem ten zapomnětlivý. Předevčírem jsme oslavili 25 let výročí svatby. Samozřejmě jsem na to zapomněl, takže včera jsem to žehlil Vítkou.
2: Letos 13. prosince jsem chtěla manžela pozvat ke 13. výročí naší svatby někam na pěkný wellness. Říkám, miláčku, letos si vyrazíme, máme to 13. výročí. A on mi říká, víš co, miláčku, 13. výročí jsme měli již loni.
0: Dobrou zprávou je, že můžete vyrazit na ten wellness v rámci vašeho 14. výročí. Jo, na to třeba myslet. Děkuju za vaše reakce, ty další sbíráme na čísle 6411211. Určitě zavolejte do 8. do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským. Další muzikále 60. až 80. Přeji dobré ráno.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
2: Dobré ráno. Fotbalová reprezentace se loučí s mistrovstvím světa s jediným bodem. Národní tým nezvládl rozhodující zápas o postup ze skupiny s Mexikem. S domácím celkem dostal na slavném azteckém stadionu výprask 0-3. Zhruba 6000 českých fanoušků tak opouštělo aztécký stadion zklamaných. Přivstala si také řada příznivců tady u nás v Česku, a to i přesto, že zápas startoval v kritický čas. Utkání sledovali v restauracích a hospodách, třeba v pražských Vršovicích, kam jsme vyrazili s mikrofonem.
3: Mexičani prostě trestali z protiútoků a byli efektivní.
4: To nebyl soupeř, chápeš to? To nemá smysl. To může nastoupit já.
5: No, smutek. No, fandili jsme, věřili jsme, no, ale bohužel, no, nemáme na to letos, no.
6: Byla to docela bolest pro oči, protože gólu málo, bodů málo, takže s pokorou asi domů, pasy a kufry zbalený.
2: Národní tým získal ve skupině jediný bod a opravdu může začít balit kufry. Po neúspěšném vystoupení na světovém šampionátu volají někteří fanoušci na sociálních sítích po konci kouče Koubka. Ten ale podle svých slov o rezignaci neuvažuje. V Národním parku České Švýcarsko platí vysoký stupeň nebezpečí požáru. Lidé se mohou pohybovat jen po vyznačených stezkách. Platí tady také zákaz pohybu v noci. Podle mluvčího správy parku nad oblastí pravidelně létají drony s kamerou. Hasiči a správci žádají veřejnost o obezřetnost. Současné počasí výrazně nahrává riziku přírodních požárů a také požárů při sklizni na poli. Intenzita sucha se rychle zvyšuje, teploty se několik dalších dnů budou držet přes den na 30 stupni. Ministerstvo zahraničí dnes doplní prezidenta Pavla do české delegace na summit NATO. Vláda v pondělí prezidenta do delegace nezařadila. Ústavní soud jí to ale po podnětu od prezidenta předběžným opatřením uložil. Jakou roli v delegaci bude Pavel mít, rozhodne podle ministra zahraničí Macinky v pondělí vláda. Zástupci vlády v reakci uvedli, že verdikt ústavního soudu respektují, vyjádřili ale výhrady. Babiš rozhodnutí soudu označil za nezvykle rychlé a mířící proti zájmům Česka. Podle šéfa motoristů Macinky je předběžné opatření pokusem o ústavní puč. Někteří opoziční politici naopak verdikt označili za správný. A zprávy zavřeme počasím, bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno a teploty vysoké 29 až 34 stupňů. Ze zprávy je to vše, krásné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
7: 3 minuty po 8 hodině, Adam Kuřica přeje hezké ráno, čtvrtek 25. červen, svátek, dnes slaví pánové se jménem Ivan, pozdravujeme, přejeme vše nejlepší a teď už Lenka Filipová, píseň Za všechno může čas.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečno pod paží. Můj bože, krásnou tak...

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Vy pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. Sedněte si ke mně a napijte se, pak vám bude líp, pak líp, líp, líp, líp.

0: Za minutu 8:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvíli se můžeme těšit na naše letní kino a v něm Václav Neckář, písnička Nestůj a pojď z filmu Páni kluci. Máme čtvrtek 25. červen, já koukám na náš WhatsApp. Dobré ráno, z Čínska přeje pan Jiří, který hlásí slunečno a 20 stupňů.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Ještě jednou hezké ráno, naše další hudební dvojce nabídne disco písničky 80. let, takže nás čeká taková menší ranní diskotéka tady na rádiu Český impuls, a to po 8:30. Na Facebooku rádia Český impuls zjišťujeme, jestli věříte, že o víkendu padnou 40. Tak můžete zahlasovat v naší malé anketě, opravdu nás čeká tropický víkend se vším všudy. www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. No a dnešní večer nabídne hudební žánry, jakými jsou country, folk a tramská muzika. Startujeme po 19. hodině. Na řadě je teď Václav Neckář, píseň Nestůj a pojď v rámci našeho letního kina.

0: Dobré ráno, čtvrtek 25. červen, blíží se půl devátá, za malou chvíli další písničky let 60. až 80. Včera měli svátek pánové se jménem Jan Honzové, my máme taky jednoho kolegu, bavili jsme se o tom, že se jedná o jedno z nejpopulárnějších českých jména. Představte si to, že ten náš Honza na ten svátek úplně jako zapomněl, vypustil to a nebýt tady dalších kolegyň a kolegů, kteří mu tady popřáli, tak si to možná ani neuvědomí. No a nás to přivedlo k dnešnímu rannímu tématu. Bavíme se o tom, že někteří lidé mají v hlavě dokonalý kalendář a pak jsou tady ti ostatní, kteří se spoléhají na telefon, na partnera nebo prostě na to, že jim někdo zavolá dřív, než si uvědomí, že měli zavolat oni. A mě zajímá, jestli si pamatujete data nebo zapomínáte na výročí svatby a pak to třeba musíte žehlit.
1: Dobrý den, já to mám postavený tak, že prostě na všechno zapomínám. Já nepatřím k těm, co by slavili svátky, narozeniny, protože to, že jsme každý rok starší a starší, tak není teda dvakrát moc slavit. No a já jsem sklerotik, já prostě na všechno zapomínám. I když mě to ta moje baba od 83. roku stále připomíná třeba týden před, prostě na to zapomenu.
2: Já si pamatuju výročí, zrovna včera jsme ho měli, 26 let.
0: Hezky, tak to manželka, partnerka musí mít radost, že si to takhle hezky pamatujete. Co vy, pamatujete si svátky, narozeniny, výročí sami od sebe nebo jste bez telefonu ztracení? Stále můžete volat 604-111-211, to je číslo k nám. Máme čtvrteční ráno s datem 25. června a teď už naše muzika let 60. až 80. Přeji pohodový poslech.
3: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například proud, obrač proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90.

0: Minuta po půl deváté, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, čtvrtek 25. červen, přeji hezké ráno. My se i nadále můžeme těšit na další muziku let 60. až 80. Marcela Holanová, píseň Žárlím, ještě předtím ale rychlý přelet zpráv v podání kolegy Vítka Zábranského. Vítku, hezké ráno i tobě.
1: Dobré ráno. Naši fotbalisté prohráli na mistrovství světa s domácím Mexikem 0-3 a ze skupiny nepostoupili. Zastupitel hlavního města a kandidát na primátora Ondřej Prokop oznámil rezignaci. Provoz pražského metra na lince B se po srážce soupravy s člověkem opět obnovil. Zemětřesení ve Venezuele mají zatím 32 potvrzených obětí, odhad je ale mnohonásobně vyšší. Francie hlásí první případ eboly, projevila se u lékaře po návratu z Konga. A dnes bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno a teploty mezi 29 až 34 stupni. Hezké ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: A holby si jim dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za minutu 8:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě je naše další hudební dvojce a ta nabídne disco písničky 80. let. Čeká nás duet To je naše věc v podání Ivety Bartošové a Michala Davida. A pak nás také nemine večírek Sagvana Tofio. Takže bez těchto dvou písniček se neobešla žádná správná diskotéka 80. let. Pojďme na ně, máme za minutu 8:45.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Dobré ráno, čtvrtek, 25. červen, blíží se 9. hodina. V rámci dnešního ranního tématu jsme řešili výročí, svátky, narozeniny, datumy svadeb a mě zajímalo, jestli si tohleto všechno pamatujete, nebo už jste třeba někdy zapomněli i na výročí svatby a pak jste to museli žehlit, to většinou bývá specialita nás mužů. Pamatujete si svátky, narozeniny a výročí sami od sebe, nebo bez telefonu jste ztracení? Zapomněli jste někdy na něco důležitého, výročí svatby, narozeniny partnera, jak to dopadlo, kolik vás omluva stála. Máte doma někoho, kdo si pamatuje úplně všechno?
1: Když bylo moje manželství v samém začátku, starost o děti a plno práce, tak trochu jsem si den narozenin mého manžela, nevím proč, otočila. Místo 10.8. jsem si myslela, že má můj manžel narozeniny 8.10.
2: Abych na to nezapomněl, tak jsem si manželku vybral s datumem narození 9.9. Vzali jsme se 11.11.
0: Takhle, když si to někdo umí zařídit, komu čest, tomu čest. Jo, my pokračujeme v hudební krasojízdě, na řadě další muzika, do deváté, do zpráv celou, já vám přeji pohodový poslech.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
4: Pozor! Slevová akce v Teddy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
6: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Dobré dopoledne. Trenér Miroslav Koubek odmítá svůj konec u fotbalové reprezentace. Po vypadnutí národního týmu na mistrovství světa už ve skupině neuvažuje o tom, že by na funkci rezignoval. Trenér po prohře s Mexikem 0-3 prohlásil, že má smlouvu a z boje neutíká. 74-letý kouč připustil, že výkony na turnaji nebyly dobré. Věří ale, že se mužstvo může zlepšovat. Koubek má smlouvu ještě na 2 roky, tedy i pro příští mistrovství Evropy. Za klíčový na tomto turnaji označil trenér zápas s Jihoafrickou republikou, kdy naši fotbalisté přišli o vítězství až v závěru. Po dnešní porážce s domácím Mexikem končí reprezentace s 1 bodem ve skupině poslední a balí kufry. Ondřej Prokop skládá zbraně. Zastupitel hlavního města a kandidát na primátora dnes oznámil, že končí ve všech politických funkcích a v nadcházejících volbách už nebude kandidovat. Podle svých slov se hon na jeho osobu a rodinu stal v médiích každodenní rutinou. Prokop čelí v posledních týdnech kritice. Několik svých bytů neuvedl v majetkovém přiznání. Pochybnosti panovaly i o jejich financování. Vysvětlení po něm požadoval také šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Prokop přiznal, že udělal formální chybu, odmítl ale, že by se pokoušel majetek skrývat. Používání klimatizace je bezpečné. V našem vysílání to řekla praktická lékařka Ludmila Bezdíčková. Česko prožívá vlnu tropických veder. Klimatizace je tak jednou z možností, jak se schladit. Lékařka Bezdíčková v tom problém nevidí, musí se ale používat s rozumem.
2: Takže je takovéto horko a disponujeme kvalitní klimatizací, která je revidována, ať už je to doma nebo v autě, tak určitě klimatizace je vhodná, výhodná, protože snižuje tu teplotní zátěž toho organismu. To nastavení té teploty je vhodné nedělat úplně na tu nejnižší teplotu, aby ten teplotní rozdíl nebyl tak vysoký.
1: Lékařka ve vysílání také apelovala na dodržování pitného režimu. Vyhnout se ale máme alkoholickým nebo slazeným nápojům. Obzvláště opatrní by měly být v těchto vedrech chronicky nemocní, děti a seniori. Zelenou dostává opět program Nová zelená úsporám. Dnes v 10 hodin otevírá příjem žádostí na energeticky úsporné renovace domů. Přímá dotace je určená pouze zranitelným domácnostem v programu Light. Ty mohou žádat o přímou dotaci ve výši až 400 tisíc korun. Ostatním domácnostem ministerstvo ve spolupráci s finančním sektorem nabízí bezúročný úvěr na dílčí i komplexní renovace. Příjem žádostí potrvá do 31. října nebo vyčerpání alokace. No a dnes bude většinou jasno, během dne ale místy přechodně až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 9. hodině, Adam Kořica je stále s vámi. Přeji hezké a ničím nerušené čtvrteční dopoledne s datem 25. června. A teď už Petr Kotwald, píseň Gejzír.

0: Tři minuty po 10:15 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Karel Gott, písnička Cestu znám jen já. Rádio Český impuls je i na Facebooku, najdete nás na adrese www.facebook.com/Český impuls. My zjišťujeme, jestli věříte, že o víkendu padnou 40. Můžete hlasovat ze dvou možností. Bohužel ano, ne v klidu, tak já už teď koukám na průběžné hlasování. 89 z vás píše bohužel ano, 7 si myslí, že ne. V klidu. Já se také přikláním k té možnosti, že víkend bude pekelně horký, jo. Obzvlášť tady třeba v Praze, v tom městě, kde pocitově mi přijde ještě třeba o 10 stupňů víc než někde zkrátka někde jinde. Já už teď koukám do komentářů, paní Rata Richterová píše, no u nás snad ne, pořádá se u nás mistrovství světa v běhu do vrchu a nedovedu si představit v takovém vedru. No tak to si taky nedovedu představit, paní Renato, to klidně nám i napište, jak to dopadne. Paní Markéta Váňová píše, prosím, kdo máte zahrádky, nachystejte vodu ježkům, ptáčkům, hmyzu. Tak to píše paní Markéta, pan Antonín Hejský píše, já se nebojím, mě je 44. Tak co vy věříte, že o víkendu padnou 40? www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete, určitě nám napište. Máme 4:15, za malou chvíli letní kino, Karel Gott, píseň Cestu znám jen já.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Dvě minuty po půl desáté posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezky a ničím nerušené dopoledne ze španělské Malagy. Nás zdraví paní Eva, která hlásí slunečno a 22 stupňů. Tak paní Evo, užijte zasloužené volno, užijte dovolenou. No a my máme tři minuty po půl desáté a hrajeme si českou muziku let 60. až 80. Viktor Sodoma, písnička Žárlivý kakadu.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké čtvrteční dopoledne s datem 25. června. Pomalu, ale jistě se nám blíží 10. hodina. Do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským. Za malou chvíli Jiří Korn, píseň Jednou hůř, jednou líp. V ranním tématu jsme se bavili o tom, že výročí, svátky, narozeniny, datum svatby, to jsou zkrátka věci, které by si člověk mohl pamatovat. Někteří lidé mají v hlavě dokonalý kalendář a pak jsou tu ostatní, kteří se spoléhají na telefon, na partnera nebo prostě na to, že jim někdo zavolá dřív, než si uvědomí, že měli zavolat oni. A mě zajímalo, jste ten typ, co si pamatuje data, nebo typ, který zapomněl na výročí svatby a pak to musel žehlit. Pamatujete si svátky, narozeniny a výročí sami od sebe, nebo bez telefonu jste ztracení? Zapomněli jste někdy na něco důležitého, výročí svatby, narozeniny partnera? Jak to dopadlo? Kolik vás omluva stála? A máte doma někoho, kdo si pamatuje úplně všechno, člověka, který ví data věcí, které vy ani nevíte, že existují?
1: Co se týká výročí, to já si všechno pamatuju, narozeniny, svátky. Problém je jinde. V den, v tu chvíli, kdy to je, když si vzpomenu, pokud okamžitě nezareaguju, nenapíšu, nezavolám, něco neudělám, tak si to v hlavě podvědomě odškrtnu, jakože hotovo. A pokud to neudělám hned, no tak pak zapomenu popřát.
2: Já se svou druhou manželkou teď v pondělí 22.6. jsem oslavil 13 let od svatby. Jinak jsme spolu 16 a jako dárek jsem od ní dostal nový prstýnek, protože s tím prvním jsem otvíral lahváče, takže byl ozobanej, vohlej.
3: Já si pamatuju asi naprosto všechno a co si nepamatuju, tak na to mám kalendář, kde si všecko zapisuju. Nicméně mám kolem sebe štěstí na lidi, kteří si nepamatují vůbec nic, takže si mnohdy připadám jak takový ten, který ví naprosto všechny kraviny kolem sebe, co se v životě udály.
4: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk za 29,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa, to dobré začíná u nás.
5: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů, bum, po celém Česku. Tudu. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
6: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Dobré dopoledne. Česko je připravené poskytnout Venezuele okamžitou humanitární pomoc. Na síti X to uvedl premiér Andrej Babiš. Zemi zasáhla v noci na dnešek dvě silná zemětřesení. Podle prozatímní venezuelské prezidentky Rodriguezové zemřelo nejméně 32 lidí. Bilance bude pravděpodobně stoupat. Americká geologická služba dříve odhadla, že obětí může být 10 000 až 100 000. Zraněných je zatím 700. Nejnovější zemětřesení ve Venezuele patří podle agentury AP k nejsilnějším za více než 100 let. V Česku je zhruba 300 tisíc dětí ohrožených chudobou. Pouhých 106 korun na osobu a den zůstává průměrné samoživitelce s jedním dítětem po zaplacení základních potřeb. Z této částky musí zajistit oblečení, dopravu, zdraví a vzdělání dítěte. Znevýhodnění pak ovlivňuje děti i po dosažení dospělosti. Může se podle serveru novinky.cz promítnout do nižšího vzdělání, horšího uplatnění na trhu práce a budoucích nižších příjmů. Podle Centra ekonomických a tržních analýz každý rok vstupuje do dospělosti skoro 6 tisíc lidí, u kterých nižší vzdělání souvisí se znevýhodněným prostředím. Práce ve vedru má hranice, maximální teploty na pracovišti vymezuje zákon. Teplotní limity musí zaměstnavatelé dodržovat, případně je nějak kompenzovat, třeba zajistit pracovní přestávky nebo nápoje. Například pro pracovníky v kanceláři stanovují předpisy maximální přípustnou teplotu 27 stupňů. U řidičů nákladních aut, traktorů či autobusů je limit 30 stupňů Celsia. Povinnost chránit zdraví zaměstnanců platí celoročně a existují i minimální teplotní limity. Zákon o inspekci práce za porušení stanoví sankce až do výše 2 milionů korun. Sucho na Slovensku ohrožuje stále víc obcí. Starostové tvrdí, že pokud si někdo napustí 30-kubíkový bazén, tak za jeden víkend je vesnice bez vody. Stává se už pravidlem, že lidé musí chodit k cisternám. Vody je totiž málo a obecní rezervoáry se vyprázdňují rychleji, než se stihnou doplnit.
2: Meteorologovia varují, že nedostatok vody sa bude ešte prehlbovať. Situáciu zhoršia horúčavy a zasiahnu celé Slovensko. Viacej obcí už obmedzuje dodávky pitnej vody, napríklad len na 4 hodiny denne, a to najmä v južných častiach krajiny. Je to kvôli ľuďom, ktorí si zavlažujú trávniky, umývajú autá a napúšťajú veľké bazény. Podľa odborníkov by mali obce vodou šetriť ešte v čase, keď je dostupná. Nie až vtedy, keď nastanú problémy. Josef Bálko, Slovensko.
1: A problémy se suchem se můžou prohlubovat, teploty totiž budou vysoké mezi 29 až 34 stupni Celsia a bude jasno během dne místy přechodně až polojasno. Ze zprávy to vše, krásné dopoledne vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Zprávy v 10 jsou za námi, před námi je La Bamba Josefa Laufra, pokračujeme v hudební krasu jízdě 60. až 80. Adam Kořica přeje hezké čtvrteční dopoledne s datem 25. června.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, čtvrtek 25. červen. My si do 10:30 ještě určitě společně poslechneme Petra Kotfalda, Standu Hloška a jejich duet V pohodě z filmu Slunce, seno, jahody. Takhle bude znít letní kino rádia Český impuls. Dnešní díl pořadu Máme Česko rádi nás zavede na Vysočinu. Víte, kdo nebo co je pípalka? Pípalku nám určitě představí Hana Kracíková, a to o 10:30.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Pozor, velká slevová akce vtedy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
4: Letní kino promítáme na rádiu Český

turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Čtvrtek, 25. červen, přeji hezké dopoledne. Naše další hudební dvojce, tedy ta dopolední na dnešní den námořníků, nabídne písničky o plavcích. Více si řekneme po půl jedenácté. Teď už se ale s Hanou Kratíkovou v rámci pořadu Máme Česko rádi vydáváme na Vysočinu. Dodále se zadíváme z rozhledny s půvabným názvem Pípalka.
1: Máme Česko rádi.
2: K té mi poví víc turista z povolání Miroslav Tausik. Dobrý den.
3: Řekl bych, že ano, dobrý den. Na Křemešníku jsme totiž už virtuálně byli.
2: Pípalka patří k mladším rozhlednám, dokončil ji v roce 1993. Výhled z ní je ze 40-metrové výšky a kdo se tam chce dostat, trochu se zadýchá. Čeká ho 205 schodů.
3: No ale myslím, že výletníci nebudou litovat. Ten výhled je překrásný na celou část Českomoravské vrchoviny.
2: Poblíž rozhledny leží poutní místo s kostelem Nejsvětější Trojice. Jeho předchůdkyně, gotická kaple, tu stávala už v polovině 18. století. A ke kostelu vede kilometrová křížová cesta. Jen už si nemohu, Mirku, vzpomenout, proč sem poutníci chodili a chodí. To protože je Křemešník široko daleko nejvyšší.
3: No, nejvyšší na Pelhřimovsku je, ale důvod je úplně jiný. Studánka s léčivou radioaktivní vodou.
2: Kdo se chce na Křemešník a k Pípalce dostat, vyjít může z Pelhřimova a jít po Červené. Další varianta je z Nového Rychnova, z Lešova nebo z Branišova. Přímo okolo vrcholu Křemešníku pak vede 3-kilometrová naučná stezka. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: je Český impuls, rádio pro radost ze života. Do 11. nás teď čeká naše hudební dvojce. Máme čtvrtek, 25. červen a představte si to, že na dnešní den připadá Den námořníků. A to my zohledníme i v rámci české muziky let 60. až 80. Přichystali jsme si pro vás písničky o plavcích. Čeká nás Árie měsíce Valdemara Matušky, ve které se zpívá Plavu si ani nevím jak, vždyť nemám prsa, nemám znak. A pak nás také neminou Plavci od skupiny Rangers. Já jsem Adam Kořica, tímto se s vámi loučím. Za sebe vám přeji hezký čtvrtek. Užijte si další letní den v rytmu české muziky let 60. až 80. To znamená s rádiem Český impuls. Dále už se na vás po zprávách v celou těší kolega Ludvík Pospíšil. Já si s vámi zavysílám zase zítra po 6. hodině raní. Do té doby se mějte krásně a opatrujte se. Naslyšenou.
1: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
2: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.checkladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Národní sportovní agentura a Renomia.
3: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Hudební dvojice
7: aneb 1 plus 1.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
1: Dobré dopoledne. Historická vedra skončí v Česku v pondělí, zatím se musíme připravit naopak, že počasí hodí pod kotel ještě pár polínek. Přitopí nám hlavně o víkendu, kdy budou maxima stoupat až ke 40 stupňům. Podle meteorologů existuje reálná šance, že bude překonaný absolutní rekord pro nejvyšší teplotu v Česku. Má hodnotu 40,4 stupně Celsia. V srpnu 2012 teplotu naměřili v Dobřichovicích nedaleko Prahy. V pondělí už by se měla maxima pohybovat kolem 27 stupňů. Od západu také bude přibývat oblačnosti a přidá se déšť a bouřky. Ve zbytku týdne by se měly teploty vrátit k průměrným hodnotám, které jsou kolem 23 stupňů. GIBS zahájila stíhání policisty kvůli zásahu v Českých Budějovicích. Policista s kolegy zasahoval 17. května v noci proti dvěma mladíkům ve věku 19 a 23 let. Oba se podle policistů chovali hlučně v domě, na což upozornil jeden z jeho obyvatelů. Po příjezdu policistů začali mladíci utíkat. Policista jednoho dostihl a v tu chvíli podle inspekce muž s rukama nad hlavou dával najevo, že nebude klást žádný odpor. Z vyšetřování ale vyplývá, že policista muže přesto udeřil a kopal. Trestní stíhání je vedené jako podezření ze spáchání přečinu zneužití pravomoci úřední osoby a přečinu ublížení na zdraví ve stádiu pokusu. E-shop pro nákup dálničních známek přešel na novou adresu. Stránka edálnice.gov.cz nově funguje právě pod státní doménou gov.cz. Řidičům má usnadnit rozpoznání oficiálního webu a chránit je před těmi falešnými. Lucie Bartáková z Fondu dopravní infrastruktury radí šoférům si zadanou adresu vždy ověřit.
2: Při nákupu dálniční známky doporučujeme vždy zkontrolovat adresu v prohlížeči. Uživatelé tak mají jistotu, že využívají oficiální službu a platí pouze zákonem stanovenou cenu dálniční známky.
1: Původní stránka zůstává funkční a uživatele automaticky přesměruje na novou adresu. Český fotbalový pokus o zázrak nevyšel, naše reprezentace opouští luxusní fotbalovou přehlídku na americkém kontinentu. V závěrečném utkání skupiny A na mistrovství světa prohrála s Mexikem v tamní metropoli vysoko 0-3 a do vyřazovací fáze nepostoupila. Český tým na šampionátu ve třech zápasech získal jediný bod za remízu 1-1 s Jihoafrickou republikou a ve čtyřčlenné skupině obsadil poslední čtvrté místo. Národní celek neuspěl ani při své druhé účasti na mistrovství světa od rozdělení federace před 20 lety v Německu, rovněž vypadl už po skupině. Na závěr zpráv se ještě vrátíme k počasí. Dnes bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Meteorologové také upravili nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů. Na severovýchodě naměří kolem tropické třicítky. Ze zprávy to vše, krásné dopoledne vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Tolik zprávy v 11 hodin. Krásné horké dopoledne vám přeje Ludvík Pospíšil a Věra Špinarová přijíždí na Bílé Javě 250.

Čtvrteční dopoledne na Českém impulzu, to jsou české písničky 60. až 80. let. No a za chvíli taky otevřeme naše letní kino, i takhle dopoledne. Bude to Holubí dům z filmu Vrchní prchni a zpívat bude Jiří Schillinger. Miloslav Šimek se stěhuje na sídliště. Co to obnáší? Tak to si můžeme poslechnout dnes odpoledne ve 4:15. Od 4 hodin nabízíme cenky a vtipy na Českém impulzu.

0: jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Českým Post, čtvrtek 25. června, svátek slaví Ivan. Máte rádi country, folk a tramské písničky? Potom budete Českým Post milovat večer po 7. hodině, protože myslíme právě na vás, a to celou hodinu. Právě teď už ale Petr Kotwald a Plačky.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém,

0: Teplota v České republice pořád ještě stoupá. Za chvíli 12. hodina přijdou zprávy. Do té doby stihneme písničku z Impulzovic Krabičky. Bude zpívat Helena Vondráčková svoji pátou a komentář pro nás má kolegyně Petra Janu.
1: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi sirup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6. Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Pátá je jednou z nejlepších písní raného období Heleny Vondráčkové. Jako malá holka jsem jí milovala. Měla jednoduchý, přirozený text a v jednoduchosti byla už tehdy síla. Ještě dneska z té skladby cítím radost a jás. Před pár lety se hrála pátá znovu ve verzi z muzikálu Rebelové, ale tam se hrabe každá nová verze na slunečně rozzářenou, optimismem prosycenou původní verzi.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Primátor Karviné Jan Wolf se po návratu z dovolené v Chorvatsku přihlásil na policii. Skončilo tak celostátní pátrání po jeho osobě. Wolf, který je obviněný v korupční kauze podvodných sázek a ovlivňování zápasů, odmítá, že by se skrýval a podle svého náměstka s kriminalisty proaktivně komunikoval hned, jak se o pátrání dozvěděl z médií. Žalobce z vrchního státního zastupitelství v Olomouci nicméně nevyloučil návrh na vazbu kvůli riziku ovlivňování svědků. Konec na radnici kvůli skandálu Wolf striktně odmítá a v podzimních volbách plánuje křeslo primátora obhajovat. Etická komise FAČRu mu přitom minulý týden kvůli ovlivnění 3 zápasů napařila 12-letý zákaz působení ve fotbale, 3-milionovou pokutu a samotný klub MFK Karviná kvůli kauze vyloučila z první ligy. Datové schránky přecházejí na novou státní doménu datovka.gov.cz a to už od dnešního večera. Digitální a informační agentura ubezpečila, že funkčnost systému jména i hesla zůstávají stejná. Změna se týká přes 5 milionů uživatelů a je součástí vládního plánu sjednotit státní weby kvůli vyšší bezpečnosti. Původní adresa bude aktivní do konce srpna, od 27. srpna začne automatické přesměrování. Lidé s uloženými hesly v prohlížeči je budou muset na novém webu zadat znovu. Mění se také e-mail pro upozornění na notifikace @datovka.gov.cz a od 1. srpna končí možnost přihlašovat se přes datovku do portálu občana. Nově to půjde už jen přes identitu občana. Celníci společně s policií odhalili v pražském skladu přes 45 tisíc balení nelegálních léků. Převážně šlo o léky na podporu potence. Preparáty byly připravené k rozeslání do e-shopů v Česku i dalších států Evropy, například do Polska a Bulharska. Vedle nebezpečných tablet celníci na místě zabavili také padělanou elektroniku v hodnotě přes 1 000 000 korun. Ředitel Ústavu pro kontrolu léčiv varoval, že užívání těchto neověřených léků může vážně ohrozit život a dodal, že za tento přestupek hrozí pokuta až 20 milionů korun. Zajištěná léčiva teď kompletně zlikvidují jako nebezpečný odpad. Karlovarské transfúzní stanici chybí krev, vyzývá proto dárce, aby přišli na odběr. Nejvíc je podle zjištění našeho zpravodaje potřeba skupina 0 negativní. Dobré poledne, Dušane.
2: Zdravím z Varské nemocnice, která se teď snaží oslovit nejen pravidelné dárce. Potřeba jsou všechny krevní skupiny, nicméně 0 negativní nejvíc. Používá se, když není čas určit, jakou má zachraňovaný pacient krev. Podle transfúzní stanice jsou za aktuálním nedostatkem 2 věci. Pravidelní dárci ruší termíny kvůli dovoleným. Další nemohou přijít, protože jsou v odběrové karanténě. Na vině je především velké množství klíšťat. Po jejich přisátí se totiž nesmí skoro měsíc darovat krev. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Zítra čekáme slunečno, během dne místy přechodně i polojasno, naměříme 32 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě místy jen kolem 31. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Polední zprávy úspěšně za námi. Já jsem Ludvík Pospíšil, přeju vám krásný čtvrtek a zpívat bude Jiří Korn.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Plakalo baby, oplakalo vám v kočáru soli

0: Tahle dvojice si říkala Linda a Pavel, písnička Po hlavě skoč jen tak. No a za chvíli se skryjeme někde v chládku, pokud možno v letním kině. Před námi je písnička Karla Gotta Domů k nám. No a tahle písnička se objevila ve filmu Hvězda padá vzhůru. Jaké filmy se večer objeví v televizi a nejen filmy, tak to nám řekne náš kolega, který má televizi pod palcem. Je to Saša Hemala a jeho televizní tipy přijdou přesně v půl jedné na Českém Impulzu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Polední program Českého Impulzu za chvíli bude pokračovat. Zpívat nám bude Arnošt Pátek, Boxera. Máme tu české písničky celý den. No a taky televizní tipy na dnešní večer. Co si pustit, poradí Saša.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Úterní a čtvrteční večery na ČT1 patří setkání s inspektorkou Candice Renoirovou, protagonistkou stejnojmenného seriálu. Také dnes ji zastihneme uprostřed nevlídných stěn archívu. Stále se nemůže domoci své práce a na její místo se silou vůle rve ambiciozní kolegyně. Přesto se ale Candice dostane k vyšetřování podivné dopravní nehody, aniž by tušila, co všechno tento případ odhalí a jaké nečekané spojitosti vyjdou na světlo boží. Pozdě bycha honit, to je další svérázný název epizody tohoto francouzského seriálu ve 20.10 na ČT1. To už tu nějaký čas nebylo a je to škoda, protože to je parádní filmařské číslo. Takový guru ezoterik, co vám poradí se životem. Tak přesně takového naleznou nehybného policisté v chatě nedaleko Kašperský hor. A aby toho nebylo málo, tak na lavičce v Klatovském parku je nalezena mrtvá mladá žena a zdá se, že vraždy spolu nějakým způsobem souvisí. Více už v policii Modrava v epizodě nazvané Magická síla ve 2020 na Nově. Jaký byl hodnotový žebříček čerstvých maturantů v roce 1989, měl prozkoumat 30-letý sociolog Vítě v podání Milana Steindlera. Ano, snímek Vrať se do hrobu vám promítnou na Prima Max ve 20 hodin. Přeji hezký nejen televizní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Viktor Sodoma dospíval na českém Impulzu, za chvíli 13. hodina se zprávami, no a právě teď písničky plné chyb. Hana Zagorová bude zpívat Sliby chyby a Eva Hurichová Chybička se vloudí. Před námi je hudební dvojice.
1: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
2: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.checkladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Lexus a Central European Brokers.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Ptáš se traku, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
7: Hudební dvojice
8: a net dva jsou víc než jeden.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Mapa Česka zrudla, tedy na stránkách meteorologů. Ti varují, že o víkendu zasáhnou naši zemi extrémní tropy. Teploty v neděli vystřelí mezi 35 až 40. V Dolním Polabí a Pohoří mohou být výjimečně ještě vyšší. Český hydrometeorologický ústav proto vydal výstrahu s extrémním stupněm nebezpečí, která začne platit od soboty, kdy v severozápadních Čechách a na jihu Moravy rtuť teploměru přesáhne 37 stupňů. Meteorologové varují před obří zátěží pro lidský organismus, rizikem dehydratace a přehřátí, ale i před možnými komplikacemi v dopravě, energetice a živočišné výrobě. Na jižní Moravě navíc kvůli suchu dál roste riziko požárů. Úlevu přinese až v pondělí studená fronta, před kterou se ale na východě země ještě stihne oteplit na 34 stupňů. Domovy pro seniory už reagují na vlnu veder. Hlídají, jestli klienti dostatečně pijí a nabízejí jim lehčí stravu. V Janovicích nad Úhlavou na Klatovsku mohou podle naší zpravodajky Kláry Fajstové využívat vodní mlhu na terase. Dobré odpoledne.
2: Hezký den. Čerstvé ovoce a zelenina ve stravě, sledování příjmu tekutin nebo přesouvání venkovních aktivit do ranních hodin. Tak se domovy pro seniory snaží klientům pomoci zvládat horké dny. V Janovicích nad Úhlavou zařazují do jídelníčku melouny, nanuky a zmrzliny. Když to seniorům vyhovuje, dostanou studené večeře. Na terase je osvěží i vodní mlha a když jsou vedra nejhorší, spustí zaměstnanci požární odtah. Ten celým domovem prožene studený vzduch. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
1: V brněnské zoo včera dopoledne utekla panda červená. Podle chovatelů už může být i mimo areál zahrady. Zoo o útěku informovala na sociálních sítích a mluvčí Jan Bedřich potvrdil, že po zvířeti aktuálně pátrají. Chovatelé žádají o pomoc i veřejnost, lidem radí zachovat klid, nepřibližovat se k ní a nedotýkat se jí, protože ačkoliv není agresivní, je potřeba respektovat její prostor. Pokud kdokoliv uprchlou pandu spatří, má okamžitě volat na telefonní číslo, které je uveřejněné na stránkách zahrady, ideálně zvíře nestrácet z dohledu a počkat na příjezd pracovníků zoo. Prezident Petr Pavel na to jde z ostra. Oznámil, že hlava státu je automaticky vedoucím delegace na summitu NATO a o své účasti na programu rozhoduje sama. Reagoval tak na pondělní krok vlády, která ho do české delegace ani vůbec nezařadila. Pavel kvůli tomu podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu, který včera předběžným opatřením nařídil kabinetu prezidentovu účast zajistit. Ministerstvo zahraničí v návaznosti na toto rozhodnutí potvrdilo, že Pavla do oficiální delegace na červencový summit v Ankaře ještě dnes doplní. Zítra čekáme jasno, místy přechodně i polojasno. Naměříme 32 až 37 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Dalibor Janda bude zpívat Žít jako kaskadér jako první po 13. hodině. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju dobré odpoledne.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho.

0: Tolik Věra Špinarová, Stíny výsluní. Trochu stínu dnes vůbec nemůže škodit. Za chvíli Jitka Zelenková mít svůj kout, písnička ze seriálu Dynastie Nováku. Tím říkám, že to bude písnička z našeho letního kina. Jordánsko by si chtělo přivést vodu z Rudého moře. Jirka Kolbaba, náš cestovatel, zná podrobnosti. No a za nějakých 15 minut, tedy po půl druhé, budeme znát podrobnosti taky. Tady na Českém impulzu.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: České písničky 60. až 80. let, to je český impuls, hned po půl druhé Marie Rotrová, Mně vyšla hvězda supernova. Předtím se podíváme do Jordánska, tedy do země, která trpí trvalým nedostatkem vody.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Dojde někdy ta situace, nebo dochází někdy k tomu, že ten nedostatek vody se odrazí v obyvatelstvu jako takovém, že třeba lidé skutečně v některých obdobích k té vodě vůbec nedostanou?
3: Ano, to je správná poznámka. Představ si, že v hlavním městě v Amánu je takový akutní nedostatek vody v některých obdobích, že se ta voda v potrubí opravdu na několik dní zastaví a lidé nemají pitnou vodu z toho vodovodního městského řadu.
2: O Jordánu, o té slavné řece jsme mluvili. Jak je na tom ona s přítoky?
3: No, ona má jeden velmi významný přítok a ten se jmenuje Jarmuk a ten je přehrazen 100 metrovou vysokou přehradou, která se jmenuje Výdech. A Jordánsko také ještě pochopitelně sdílí se Sýrií tady tuto přehradu a všechna hlavní údolí ústící k Mrtvému moři, tak ty jsou bohužel přehrazena a snaží se tu vodu zadržet všemožně pro ty účely užitkové nebo pitné vody. Takže skutečně ten problém je velice akutní a odborníci jej řeší a trvá to už několik desítek let. Očekává se, že v horizontu 10-15 let by se měl prokopat ten velký kanál, je to velké a drahé inženýrské dílo.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužíš slyšet, říkej mi. Na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Odpolední program Českého impulzu, za pár minut 14. hodina zjistíme, co je nového ve zprávách. No a právě teď bychom si mohli otevřít takovou malou diskotéku 80. let. V hudební dvojici, disco písničky právě z tohle období. Iveta Bartošová a Michal David budou zpívat To je naše věc a Sagvan Tofy přidá Večírek.
1: Už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Hudební dvojice
6: a neb jako vejce vejci.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Hezké odpoledne přeje Honza Varga. Primátor Karviné je v rukou policie. Ta Jana Wolfa zadržela poté, co se jí sám přihlásil po návratu z dovolené. Nejdříve ho policisté vyslechli a zároveň také ukončili celostátní pátrání po jeho osobě, které vyhlásili minulý týden. Státní zastupitelství bude požadovat jeho vzetí do vazby. Návrh podá odpoledne. Podle zastupitelství by totiž Wolf mohl ovlivňovat svědky. Wolf, který čelí obvinění v masivní korupční fotbalové aféře, řekl, že ho krok kriminalistů překvapil, protože o své cestě policii předem informoval a byl celou dobu napříjmu. Etická komise Fatchroomu minulý týden kvůli ovlivnění 3 zápasů napařila 12-letý zákaz působení ve fotbale, 3-milionovou pokutu a samotný klub MFK Karviná kvůli kauze vyloučila z první ligy. České lesy čelí kvůli suchu a vlnám veder extrémnímu vodnímu stresu. Ten podle vědců hrozí dalším plošným odumíráním jako v roce 2018. Situace je nejhorší v jihozápadních Čechách a na jižní Moravě v polohách do 800 metrů nad mořem. Kvůli nedostatku vláhy stromy na některých místech zcela přestaly tvořit novou dřevní hmotu a ztrácejí obrany schopnost proti kůrovci. Ohrožené jsou hlavně mělce kořenící smrky, u kterých hrozí vnitřní odumření, takzvaná embolie. O tom, jestli Česko zasáhne nová masivní kalamita, rozhodne množství srážek během července a srpna. Našla se. Uprchlou pandu červenou z brněnské zoo kolem poledne úspěšně odchytili. Hověla si na zahradě v nedalekých Kníničkách. Zvíře ze své expozice zmizelo včera večer, když využilo k útěku větve stromů. Poté, co chovatelé vyhlásili pátrání na sociálních sítích, objevil pandu na svém stromě obyvatel Kníniček a přivolal policii, která ji bezpečně odchytila. Podle mluvčího zoo Jana Bedřicha je zvíře v pořádku, nezpůsobilo žádné škody a po krátké karanténě se vrátí do výběhu, který chovatelé zabezpečí, aby se už situace neopakovala. Zítra čekáme slunečno, obloha bude jasná, během dne místy jen přechodně polojasná. Nejvyšší teploty naměříme do 32 až 37 stupňů Celsia. Na severovýchodě se budou teploty držet kolem 31. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Dneska odpoledne vám přeje Ludvík Pospíšil po 14. hodině a spolu se mnou taky Richard Miller. Je tu písnička Štěstí je krásná věc.
3: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající

si za něj lekou blíž. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán.

Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý. Šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak vzdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

lokaj, jindy pán. Hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: Český Impuls, jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. No a teď taky v letním kině. Miluji tě, to je písnička Ladislava Štajdla, písnička, která se objevila v seriálu Zkoušky z dospělosti. No a za chvíli se už budeme toulat po České republice. Máme Česko rádi, nás zavede na Vysočinu. Víte, kdo nebo co je pípalka? Pípalku nám představí Hana Kracíková. Přesně v 14:30 na Českém Impulzu.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například proud, obrač proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: Čtvrteční odpoledne na Českém impulzu. Za chvíli si dopřejeme trochu Čardáše, Evu Pilarovou a Montyho Čardáš. Hrajeme české písničky celý den. A s Hanou Krasíkovou se vydáme na Vysočinu. Do dály se zadíváme z rozhledny s půvabným názvem Pípalka.
1: Máme Česko rádi.
2: K té mi poví víc turista z povolání Miroslav Tausik. Dobrý den.
3: Řekl bych, že ano, dobrý den. Na Křemešníku jsme totiž už virtuálně byli.
2: Pípalka patří k mladším rozhlednám, dokončil ji v roce 1993. Výhled z ní je ze 40-metrové výšky a kdo se tam chce dostat, trochu se zadýchá. Čeká ho 205 schodů.
3: No ale myslím, že výletníci nebudou litovat. Ten výhled je překrásný na celou část Českomoravské vrchoviny.
2: Poblíž rozhledny leží poutní místo s kostelem Nejsvětější Trojice. Jeho předchůdkyně, gotická kaple, tu stávala už v polovině 18. století. A ke kostelu vede kilometrová křížová cesta. Jen už si nemohu, Mirku, vzpomenout, proč sem poutníci chodili a chodí. To protože je Křemešník široko daleko nejvyšší.
3: No, nejvyšší na Pelhřimovsku je, ale důvod je úplně jiný. Studánka s léčivou radioaktivní vodou.
2: Kdo se chce na Křemešník a k Pípalce dostat, vít může z Pelhřimova a jít po Červené. Další varianta je z Nového Rychnova, z Lešova nebo z Branišova. Přímo okolo vrcholu Křemešníku pak vede 3-kilometrová naučná stezka. Hana Krasíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Dušan Gruň právě dospíval na českém Impulzu, už jenom minuty nám zbývají do 15. hodiny do zpráv. No a právě teď bude zpívat Karel Zich, měla na očích brýle, je čas Impulzovic krabičky, proto je připravena a spolu s ní taky Dalibor Janda.
1: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
2: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.checkladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Národní sportovní agentura a Renomia.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
7: Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
8: Přichystal jsem si pro vás hit Karla Zicha, měla na očích brýle z roku 1978. Byla to jedna z jeho nejúspěšnějších písní a je na ní dobře znát, jak se liší od ostatních českých zpěváků té doby. Dlouho bylo znát, že jeho velkým vzorem byl Elvis Presley, ale časem se propracoval k vlastnímu osobitému projevu, ve kterém se opíral i o své zkušenosti s působení ve spirituál kvintetu. Karla Zicha jsem počítal ke svým dobrým kamarádům a rád na něj vzpomínám. Kdykoliv slyším tuhle písničku, tak je mi tak trochu smutno.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně pod whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
3: Hezké odpoledne. Primátora Karviné Jana Wolfa dnes v Poutech zadrželi detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu. A to přímo po jeho návratu z dovolené a dobrovolném příchodu na výslech. Vrchní státní zástupce Radim Dragoun potvrdil, že žalobce podá návrh na vzetí do kluzní vazby kvůli obavě z ovlivňování svědků. Wolf jakoukoliv vinu odmítá, postavil se i proti nedávnému verdiktu etické komise FAČRu, která mu udělila zákaz 12 let fungování ve fotbale, pokutu 3 miliony a vyloučila MFK Karviná z první ligy. I přes korupční kauzu, ve které je obviněno 32 lidí, primátor neodstoupil a v říjnu chce funkci obhajovat. Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku odmítl stížnost bývalého středočeského hejtmana Davida Ráta. Ten v ní napadal porušení nestrannosti soudů a prezumpce neviny. V první větvi kauzy týkající se manipulace s tendrem na opravu zámku Buštěhrad Rátovi vadily mediální výstupy žalobců a politiků, ale i fakt, že soudní přísedící volilo středočeské krajské zastupitelstvo, které v případu figurovalo jako poškozená strana. Poukazoval také na nepřiměřenou délku řízení trvajícího přes 9 let. Rátův advokát řekl, že jeho klient tímto rozhodnutím už pravděpodobně vyčerpal veškeré právní prostředky obhajoby. Ex-politika zadrželi v roce 2012 se 7 miliony korun v krabici od vína a za korupci si nakonec odseděl celkem 4,5 roku. Prezident Petr Pavel po rozhodnutí ústavního soudu řekl, že je automaticky vedoucím delegace na červencový summit NATO v Ankaře a o své účasti na jednáních si rozhodne sám. Reagoval tak na pondělní krok vlády Andreje Babiše, která ho do delegace původně nezařadila. Pavel uvedl, že ho k podání kompetenční žaloby donutil ministr zahraničí Petr Macinka, který ignoroval všechny kompromisní návrhy. Macinkovo vyjádření, že zásah soudu je pokusem o ústavní puč, označil prezident za slova na hranici šíření poplašné zprávy a možnou pomstu za nejmenování Filipa Turka ministrem. Premiér Babiš, podle něhož si Pavel pouze dělá kampaň, potvrdil, že ministerstvo prezidenta do delegace doplní. Pavel v reakci na spory s kabinetem připustil, že ho situace motivuje k opětovné kandidatuře v roce 2028. Fotbalisté Iránu dostali od amerických úřadů nečekanou úlevu. Kvůli přísným bezpečnostním pravidlům musel tým dosud na zápasy mistrovství světa ve Spojených státech složitě cestovat ze své základny v Mexiku. Před klíčovým pátečním duelem s Egyptem jim ale Washington poněkud ulevil.
4: Iránští fotbalisté se mohou do Seattlu přesunout o den dříve. Úřady jim před zápasem s Egyptem prodloužili víza na 48 hodin. FIFA i experti přísná pravidla kritizovali jako diskriminační. Odpůrci úlev naopak varují před špionáží. U řadových Američanů si ale iránský tým získal sympatie vzkazem v šatně. Ručně napsaným písmem děkovali za pohostinnost a popřáli světu mír. Iránci musí po zápase USA neprodleně opustit. Se Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
3: Zítra čekáme jasno, během dne místy přechodně i polojasno a naměříme k tomu 32 až 37 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Po 15. hodině nás čeká první polibek skupiny Brutus. Já jsem Ludvík Pospíšil. Dobré odpoledne.

0: léto na Českém impulzu, za chvíli bude promítat naše letní kino. Tentokrát písničku, která se objevila ve filmu Pupendo, bude zpívat Petr Spálený a Zdeněk Rytíř, bude to Dítě štěstěny. A za hodinu budeme svědky toho, jak se Miloslav Šimek bude stěhovat na sídliště. Co to bude obnášet? To si můžete poslechnout na Českém impulzu. Od 4 hodin vysíláme Scénky a vtipy spolu s Alexandrem Hemalou.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: zajtra zas.
1: Rádio Český impuls.
2: Hraje na internetu.

0: Čtvrteční program Českého impulzu na dnešek na 25. června připadá Den námořníků a proto si na Českém impulzu budeme hrát písničky o plavcích. Ještě předtím Copánky a Jana Kratochvílová.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Ještě jednou hezké odpoledne z Českého Impulzu. Za chvíli 16:00, po zprávách dorazí Alexander Hemala, Scénky a vtipy. Já, Ludvík Pospíšil, mám pro vás ještě hudební dvojici. Tentokrát to budou písničky o plavcích, protože na dnešek připadá Den námořníků. Nejdřív uslyšíme Valdemara Matušku a Arii měsíce. Když budete poslouchat text, tak hned poznáte, že ta písnička sem prostě patří. A potom to budou Rangers s písničkou Plavci. Ode mě všechno, zítra naslyšenou.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
2: Ptáš se praku, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Hudební dvojice
7: Anet, co mají písničky společného?

0: Český impuls.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se přesně nikdy nedoví. Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

Asi něco se jí přihodilo, je to v jejím obličeji znát. Už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě nezastavil. Odvezte mě, prosím, domů, je to odtud necelých 5 mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černé noci, kdo pak ví? Tam třetím domem zastavte, já za tátou teď musím domů jít. Tak zmáčknu klakson, zastavím a čekám, až jí přijdou otevřít.

Proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

když tichým hlasem ke mně povídá. Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať. Já dodnes tudy jezdím a hledám dívku s vlasem medovým.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezké odpoledne. Plošný zákaz sociálních sítí pro děti není účinným řešením a vytváří jen falešný pocit bezpečí. Varuje před tím ve společném stanovisku přes 20 výzkumníků z Masarykovy univerzity a Univerzity Palackého. Dokument reaguje na úvahy premiéra Andreje Babiše a prezidenta Petra Pavla o zavedení restrikcí po vzoru Francie. Podle vědců neexistují důkazy, že by zákaz zlepšil duševní zdraví mládeže. A příklad z Austrálie ukazuje, že se děti pouze přesouvají na méně bezpečné platformy. Odborníci proto doporučují raději digitální vzdělávání, podporu rodičů a odpovědnost samotných sítí. Premiér Babiš ale dál prosazuje ochranu dětí a s ministrem školství Robertem Plagou podepsal poslanecký návrh na plošný zákaz mobilů ve školách s plánovanou účinností od září příštího roku. Prezident Petr Pavel po rozhodnutí ústavního soudu řekl, že je automaticky vedoucím delegace na červencový summit NATO v Ankaře a o své účasti na jednáních si rozhodne sám. Reagoval tak na pondělní krok vlády Andreje Babiše, která ho do delegace původně nezařadila. Pavel řekl, že ho k podání kompetenční žaloby donutil ministr zahraničí Petr Macinka, který ignoroval všechny kompromisní návrhy. Macinkovo vyjádření, že zásah soudu je pokusem o ústavní puč, označil prezident za slova na hranici šíření poplašné zprávy a možnou pomstu za nejmenování Filipa Turka ministrem. Premiér Babiš, podle něhož si Pavel pouze dělá kampaň, potvrdil, že ministerstvo prezidenta do delegace doplní. Pavel v reakci na spory s kabinetem připustil, že ho celá situace motivuje k opětovné kandidatuře v roce 2028. Spalující horko prověří každého. Na jihu a východě Moravy podle našeho zpravodaje Jana Čady hledají i netradiční formy osvěžení.
2: Mírnému chladu zdar, dobrý den. Pokud jde o tradiční osvěžení, pak samozřejmě přírodní vodní nádrže a koupaliště. Už dnes to byla a v dalších desítkách hodin bude prověrka kapacit. Od Břeclavy po Rožnov pod Radoštěm návštěvnost i teploměr trhají rekordy. Najít kousek místa, kde není nával, je složité, ale ne nemožné. Tady ve Zlíně na Dřevnici i na Valašsku, třeba na Bečvě, to lidé řeší u splavů a na zahradách, nejen v bazénech, stejně tak ve starých vanách, ba dokonce bečkách. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: Na řidiče v Liberci a okolí čekají od července další komplikace. Ředitelství silnic a dálnic začne na příjezdu od Prahy opravovat 2-kilometrový úsek silnice 1/35 mezi ulicemi České mládeže a Hodkovická. Práce na kanalizaci, vozovce a osvětlení za 108 milionů korun potrvají 21 týdnů. V první etapě, která potrvá zhruba 11 týdnů, bude doprava vedená v režimu 2+1. Na nejrušnější silnici v kraji jde o další omezení. Na opačné straně města u Pavlovic už probíhá rekonstrukce mostu, u Hodkovic nad Mohelkou se staví nový nadjezd a od pondělí navíc začne oprava mostu u Pertoltic na trase do Polska, kde bude dopravu kyvadlově řídit semafor. Zítra čekáme jasno, místy přechodně i polojasno, nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Přeji hezké čtvrteční odpoledne, přátelé. Jsme tu proto, abychom vás pobavili. Ano, je tu zábavný pořad Smějeme se, tak vás pěkně vítám. Ovšem na úvod docela zajímavá zpráva. Dnes je totiž den výročí odchodu okupačních vojsk. Tedy předpokládám, že se jedná o vojska Varšavské smlouvy. Tedy sovětská vojska, tak nám sice dokázala přiskákat za jednu jedinou noc, ale ten odchod pod taktovkou Michaela Kocába trval daleko delší dobu. Bylo to také tím, že se u nás za těch 20 let pěkně zabydleli. No ale zaplať pánbů, že jsou pryč. No a my si můžeme pustit satelit s Petrem Kotwaldem. To proto, že na Českém impulzu se rádi vracíme k těm nejznámějším písničkám 60. až 80. let.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

chladič, čerpadlo, diferenciál, sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventil, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou jsi tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy, přikruty, dobrý zrak, lékárničku, peníze na

0: na tmavé brýle městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič dobrej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.
1: Tady je Český impuls a ladit nás, přátelé, můžete i na svém internetu www.českyimpuls.cz. Myslím si, že kdo jste se několikrát v životě stěhovali, tak mě potvrdíte, že to není zrovna radostná záležitost. Ale pánové Grossman a Šimek tvrdí, že stěhování na sídliště může dokonce skončit tragicky. Více tedy uslyšíme v jejich povídce, kterou nám pan Miloslav přečte.
2: Jednou, když jsem si četl ve známé stati o elektrifikaci, zhaslo u nás náhle světlo. Otec, který se domnívá, že rozumí elektřině, neboť ho kdysi požádal řidič tramvaje, aby mu nasadil kladku, se vrhl k pojistkám. U nás to není, prohlásil potom. Asi někde na křižovatce uvízla tramvaj a vyrazil do ulic. Přestože se vrátil domů s rukama rozedřenýma od nasazování kladek, světlo stále nesvítilo. Tomu nerozumím, hloubal. Asi někde jsem špatně nasadil kolečko do drážky a odešel ke zpovědi, neboť to považoval za hřích. Všichni ostatní jsme nadávali. Bratr Vilda dokonce napadl maminku a vyčítal jí, že vyhodila o železné neděli petrolejku. Tak rozsvíťte svíčky, přimlouval se dědeček. Sice to kazí oči, ale za to nespadnu už po třetí do příborníku. Jenom nechte tmu, volala slepá babička. Aspoň jsme si všichni rovni. Dobře, dobře, babičko, necháme tmu, řekl bratr a rozsvítil svíčky. Babička si libovala, jak jsme si rovni. Domácí práce se při svitu pomalu uklidňovaly. Asi za hodinu se vrátil otec. Ano, svíčky dohořívají. Nevadí, mám další, pyšnil se tatínek. Otočil jsem jich pár v kostele během zpovědi. Na celou příhodu se světlem bychom zřejmě brzy zapomněli, avšak na otci se začaly projevovat známky nervozity a byl zamyšlenější než dříve. Jeho podivínství se stupňovalo, když několikrát zhasl plyn, netekla voda, pak zase tekla, ale po schodišti, a znovu zhaslo světlo. Nechápu to, nechal se slyšet otec jednoho dne při večeři. V novinách čtu, že plány se plní, dělníci pracují s nadšením, delegace opět setrvávají v delších srdečných rozhovorech a přesto nám nesvítí světlo, neteče voda, nejde plyn. Přiznávám se, pokračoval otec, že i já jsem zpočátku podlehl panikářským tendencím, proto jsem byl v poslední době tak zamyšlený. Ale pak jsem na to přišel, kde je pes zakopán. Žijeme v nové době, děti. V nové době, ale ve starém domě. V domě, který soukromý architekt podvodně projektoval, kořistnický stavitel z nekvalitního materiálu vystavěl a zazobaný domácí pán za přemrštěné ceny pronajímal. Divíte se ještě, proč zde dnes neteče voda, nesvítí světlo a nejde plyn? Otec se na nás vítězně podíval. Také maminka se nadmula pýchou. Bratr Vilda však otcem tak nadšen nebyl. Dům je přeci pěkný, odporoval. Mramorem obložený, střecha dvojitá, kliky mosazné. Podívej se, chlapče, otočil se na Viléma otec. To je právě ta jejich taktika. Navrh huj a vespod fuj. Řešení je jedno, pokračoval otec hlasem, který nesnesl námitek. Najít hlupáka, který je ochoten opustit novostavbu a rychle s ním náš brloch vyměnit. Na náš inzerát odpovědělo asi 6000 hlupáků, což si otec sice nedovedl vysvětlit, ale příští týden jsme se stěhovali. Poslední ráno ve starém bytě nás zastihlo ve veselé náladě. Spívali jsme, žertovali na účet smutného bratra Vildy, který se s bytem nerad loučil a plakal u krbu. Když ho otec kamarádsky pobídl k odchodu do nového bydliště písní Poleť ptáčku k paneláčku, jen se pokřižoval, jako by tušil něco zlého. Na sídliště jsme dorazili k večeru. Nábytek na místě bohužel ještě nebyl, protože stěhovací vůz zapadl do bahna. Prohlédli jsme si dům. Vilda poznamenal. Navrch, fuj, uvidíme, co bude vevnitř. U vchodu nás zastavil domovní důvěrník. Rodina Václava Mušky? Otázal se. Vidíš, Vildo, uvítání, sykl otec vítězně. Ano, rodina Václava Mušky, ohlásil pak hrdě. Můžete s námi kdykoliv počítat na brigádu. No dobře, pane Muška, dobře, ale se sliby pomalu, hučel důvěrník. Zatím budete mít dost práce doma. Zrovna ve vašem patře spadla příčka a je třeba vyměnit podlahy. Jo, proč jsem vás zastavil, pokračoval ten muž. Natočte si tady u cisterny vodu. Bagr utrhl potrubí. Beze slova jsme vyšli do čtvrtého patra. Babičku jsme nesli, výtah nejel. Po běžné prohlídce bytu Vilda otce zabil. Bude sedět. Alespoň má na rozdíl od nás, kde bydlet.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky, kilo za 109,90, jihočeský ajdam, plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun, kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Za maličkou chvíli se, přátelé, dozvíte, jak krásné a výhodné je býti v manželství. Ale ještě předtím nám Hanička Zagorová zaspívá píseň s názvem Kam jdou, a Řeka nadějí, to už je Bob Friedl a Věra Špinarová na Českém impulzu Rádiu pro radost ze života.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Měl jsem tu čest před pár dny uvádět jeden krásný pořad, který se odehrál v jedné pražské zahradě a tam právě Michal David zaspíval svou legendární píseň Pár přátel. Tak Michale, děkujeme a my jdeme dál. Naším dalším hostem je skvělý herec Josef Hlinomas, který si, jak se zdá, nemůže vynachválit výhody manželství. Svou ženu nosil doma na rukou. No, já myslím, že i vy určitě v tom čekáte nějaký alespoň maličkatý háček. Tak si to pojďme poslechnout.
1: Pánové, kteří jste na to ještě nepřišli, je dobré být ženatý. Přijdete domů, zazvoníte, ženuška otevře, přivine se, sundá kabáty, boty, navleče župan, nasytí, podloží polštářek, zabalí mohérovým plédem a přečte vám noviny. No uznejte, že to má cosi do sebe, když pominu další příjemné výhody ženina otroctví. A teď si představte, co se mi jednoho dne stalo. Přijdu ke dveřím, zazvoním, nic. Zazvoním po druhé. Nic. No to už člověka dopálí. Dře se, unaví a ještě, aby si otvíral sám dveře. Nakonec jsem našel klíč i dírku, do který se strká a podařilo se mi otevřít dveře. Já jsem sám žasnul, že se mi to povedlo, neboť jsem už 10 let ženat. V bytě nikdo, jenom cedulka. Jeníčku, nechoď ve špinavých botičkách po bytě. U dveří pod věšáčkem, to je to dřevěný z háčky, je stolička. Posaď se na ní, sundej si boty a vezmi trepky, jsou pod stoličkou. Aby si mohl vyzout botičky, musíš nejdříve rozvázat tkaničky. Najdi ten kratší koneček šňůrky a zatáhni, klička se rozváže. To tež udělej s druhou botičkou, druhá je ta, co je na té druhé nožičce. Až budeš mít trepky, jdi do kuchyně. To je ta malá místnůstka, ve které jsi ještě nebyl, víš? No proto jsem na ní dala ceduličku kuchyně. Až ji najdeš, postav se čelem k oknu a uvidíš takovou malou skříňku s bílými kohoutky. Podle cedulky, na které je napsáno sporák, poznáš, že je to sporák. To, co leží vlevo, je krabička a to dřívko vedle s tmavou hlavičkou je sirka. No to už škrtneš o tu krabičku. Pamatuj si pořadí. Neškrtej krabičkou o sirku. Pak otoč tím kohoutečkem číslo 1 a zapal plyn. Když se ti to nepovede na potřetí, uklidni se a otevři okno. A kdyby se ti to přece jen povedlo, vyčkej 5 minut, pak otoč kohoutkem plyn. Udělá pša. A zas ne, neudělá-li pša. Otoč všechny kohoutky a běž pro jistotu se schovat do sklepa. Sousedku jsem poslala pro pomeranče a byt je pojištěn. Udělá-li plyn pša. Vem sběračku, to je taková velká lžíce, s cedulkou sběračka a nalij si polívčičku do prvního talíře vlevo. Rozbiješ-li ho, vem ten, co je vedle něho. Pro každý případ jsem připravila 4. Po polévce jsem ti připravila studenou mísu. Je v lednici, to je taková bílá skříň od sporáku, ji poznáš podle ceduličky a také podle toho, že nehřeje, ale chladí. Až se napapáš, nalij si vínečko, lahev poznáš a lehni si na divan, ten poznáš taky. Miláčku, já jsem u kadeřníka. Chci být dnes k našemu výročí krásná jako tehdy, když jsi mi sliboval, že mě budeš nosit na rukou. Tvá Věruška. Ceduličku jsem přečetl několikrát a po hodině hledání se mi podařilo najít kuchyň. Pak jsem se rozběhl ke kadeřníkovi a odnesl manželku na rukou domů. Pánové, je to opravdu krásný být ženatej.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezké odpoledne. Datové schránky přecházejí na novou státní doménu datovka.gov.cz a to už od dnešního večera. Digitální a informační agentura ubezpečila, že funkčnost systému jména i hesla zůstávají stejná. Změna se týká přes 5 milionů uživatelů a je součástí vládního plánu sjednotit státní weby kvůli vyšší bezpečnosti. Původní adresa bude aktivní do konce srpna, od 27. srpna začne automatické přesměrování. Lidé s uloženými hesly v prohlížeči je budou muset na novém webu zadat znovu. Mění se také e-mail pro upozornění na notifikace@datovka.gov.cz a od 1. srpna končí možnost přihlašovat se přes datovku do portálu občana. Nově to půjde už jen přes identitu občana. Víkendová návštěva zoologických zahrad bude tentokrát spíše bez velkých akcí. Kvůli vysokým teplotám se dá čekat, že budou zvířata spíše ve svých úkrytech a stinných zákoutích. Zoolog děčínské zoologické zahrady Petr Haberland Rádiu Impuls řekl, že i severská zvířata by měla víkendová vedra přežít. Je ale nutné počítat s jejich slabší aktivitou.
2: My máme spíše venkovní expozice, tak samozřejmě ta zvířata budou ležet někde ve stínu a nebudou tak aktivovat, ale vidět by být měla. Akorát prostě musí občas lidé opravdu hledat někde pod keřem nebo v koutku a určitě tam ta zvířata nebudou sedět na plném úpalu a vystavovat se.
1: Zvířata z tropických oblastí jsou na vedra zvyklá a nevadí jim. Zoologická zahrada i tak některým pomůže s ochlazováním. Pod sprchy půjdou například lamy a tapír. Odvolací krajský soud v Plzni zmírnil trest pro 31-letého bývalého tělocvikáře Miroslava K. z Klatovska. Místo vězení dostal 2letou podmínku s 5letou zkušební dobou a 10letý zákaz činnosti. Učitel v roce 2022 nutil 4 školačky k výměně nahých fotek a jednu z nich osahával. Okresní soud ho původně poslal na 2 roky za mříže za pohlavní zneužívání a výrobu dětské pornografie. Odvolací senát sice zkritizoval závažnost jeho jednání a absenci lítosti, ale zohlednil dosavadní bezúhonnost a fakt, že ve školství už nepůsobí. Maximální možná podmínka tak podle soudců splní účel lépe než vězení. Rozsudek je pravomocný. Příprava malých modulárních jaderných reaktorů v Česku se vedle Temelína rozšíří také na Dětmarovice a následně na Tušimice. Podle Karla Havlíčka se v létě podepíše smlouva a o lokalitě pro první reaktor rozhodne vláda do 2 let. Do vývoje a výstavby chce vstoupit přes 60 českých firm, které by se mohly podílet na zakázkách po celé Evropě. Česko má v této oblasti silnou pozici i díky 20% podílu společnosti ČES v Rolls-Royce SMR. Sám ČES, který aktuálně chystá stavbu 2 velkých bloků v Dukovanech od jihokorejské KHNP, teď pro malé reaktory připravuje technologické a logistické scénáře. Zítra čekáme jasno, během dne i přechodně polojasno. Nejvyšší teploty se vyhoupnou na 32 až 37 stupňů. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Na úvod 2 hodinky našeho zábavného pořadu Smějeme se si poslechneme, jak tomu bylo před tím výbuchem. Ano, určitě jste poznali, že se jedná o legendární kolej Yesterday v podání Michala Prokopa. Tak pojďme na to.

0: naší další scénce se, přátelé, vnoříme do dětství pana Vladimíra Menšíka, které prožíval v rodných Ivančicích na jihu Moravy. Prozradí nám pan Vladimír, proč ho nerodila porodní bába. A vůbec o svých rodných Ivančicích hovoří jen a jen v superlativech.
1: Já už nemám žádný soukromí, já už jsem všecko na sebe řekl, i co není pravda. Já jsem se narodil v Ivančicích. Mě nerodila porodní bába, my jsme s ní nevycházeli. Tak tam byly jistý obavy. A tak jsem se narodil v porodnici a v těch Ivančicích jsem prožíval velký kus svého mládí. Já jsem taky žil v rodišti svého otce v Hicmanicích. Ale v těch Ivančicích prostě, tam jsem si toho považoval, pač to bylo královské město a pořád čekal, že to taky něco dá. Nic. Velice slavné město, protože tam vlastně byla v době vysokého učení bratří v Ivančicích nejslavnější tiskárna z českých zemí. Sice ne nejstarší, ale nejslavnější. Působil tam Jan Blahoslav. Jan Blahoslav, který napsal první teoretickou knížku o hudbě. Muzika. To je latinsky. A no já prostě samozřejmě, když jsem se narodil, tak ne, že bych koukal, já jsem v Ivančicích nebo něco takového, já měl úplně jiný starosti a s tím ne. No ale prostě v těch Ivančicích jsem si to začal považovat, až tam byli slavní rodáci, předchůdci naši, na ředitelem na škole byl ředitel Vašek, což byl rodný bratr Petra Bezruče, ten tam taky asi dvakrát zajel do Ivančic, pak mu tam někdo hvíznul sako, tak už tam... No... Prostě já jsem v těch Ivančicích prožil i lásky. Bohužel jsem se zamiloval do jedné dívky, která byla z dvojčat. Byli k nerozeznání, takže jsem skončil vlastně neslavně. To je takový známý případ, jak se ptá někde v kanceláři kolega kolegy. Poslední Nováku, ty prý jsi vzal manželku s dvojčatem. Pá, ano, ano. Ale prý jsou ty dvojčata tak nerozeznání. On pá, ano. Ale prý ta sestra žije s váma ve společné domácnosti. On pá, ano, tak pomáhá manželce s různými věcmi. No dobře, až jsou nerozeznání, jak poznáš, která je která? On pá, to nepoznám, to je jejich věc. Takhle prostě s tou láskou dopad, tak jsme se pak vstěhovali, no. Já v těch Hicmanicích to už řeknu jenom to, že v těch Hicmanicích tam jsou krásný lesy, těsnohlídkový lesy, kde psal Lišku Bystroušku a tak jsme tam pytlačili. Střílet jsme neuměli, když jsme se skoro vymlátili celá rodina, tak jsme potom se věnovali písmáctví. No to je tak všechno, co bych vám. Já jsem se narodil v Rybářské ulici a tam na konci té ulice je Sokolovna. A je to fakt, že při tom sportu, kdy lidi ze sebe vydávají všecko, kdy prostě ztrácejí, bych řekl, takový to, jak si každý se stylizuje do něčeho, tak tam se to hodně pozná. No tak já zase jsem tolik nedosahoval takový výsledku, pro který bych musel úplně jako zahodit všecko, co jsem si o sobě myslel. Některý sporty jsem opustil dřív, než jsem se k ním vůbec dopracoval. A byl jsem nářadovec, přesto mám ale největší svaly na prdelce, protože jsem měl tatínka, který ze mě chtěl udělat slušného člověka. To se mu nepovedlo. Nás to bylo spousta zázračných dětí, pač. A nelišili jsme se v těch Ivančicích. Jak bylo trošku teplo, tak nám vzali boty. Všichni jsme měli jen glotový trenýrky, i děvčata. I když nutno říct, že děvčata měli takový pufny a měli to na gumičku, aby nebyli tak snadno přístupný, ale... Já jsem, jak jsem se stal normálním Menšíkem, já mám takovou prostě něco pořád nevyřešeného. Moje maminka mě vyprávěla, že v té porodnici jednoho dne, jak přinášejí ty novorozeňata, aby je maminky kojili a polaskali se s nima, takže najednou jedna paní křikla nebo zařvala dokonce: to není moje dítě! Teď všechny maminky koukali a ona: dejte mi moje dítě! Teď tam přiběhli i primář, a paní, co tady vyvádíte, to je vaše dítě. Teď pojďte, se má cedulku na nožice, ona pá: cedulka je správná, ale dítě ne! A teď tam takhle povíkovala a museli jít do tohohle. Teď ty maminky nechtěli vůbec prostě dávat ty děti od sebe a pač neměli tuž, tak si vykusovali na ně znamení různě a takovýhle, aby si je... A ta moje maminka, jak by to... Ta moje maminka, jak mi to vyprávila, tak já nejednou po letech jsem se mnohokrát jsem si řekl, nejsem já vyměněnej. Tohle to přece nejsem já, tak jsem kolikrát se svým jednáním nesouhlasil, víš?
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané za 69,90 a megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Poté, co si vám, přátelé, dovolím nabídnout několik televizních tipů na dnešní večer, zazní krásný hlas Juraje Kukury, a to z filmu Trhák, kde zaspíval píseň Sexem, sexem.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Úterní a čtvrteční večery na ČT1 patří setkání s inspektorkou Candice Renoirovou, protagonistkou stejnojmenného seriálu. Také dnes ji zastihneme uprostřed nevlídných stěn archívu. Stále se nemůže domoci své práce a na její místo se silou vůle rve ambiciozní kolegyně. Přesto se ale Candice dostane k vyšetřování podivné dopravní nehody, aniž by tušila, co všechno tento případ odhalí a jaké nečekané spojitosti vyjdou na světlo boží. Pozdě bycha honit, to je další svérázný název epizody tohoto francouzského seriálu ve 2010 na ČT1. To už tu nějaký čas nebylo a je to škoda, protože to je parádní filmařské číslo. Takový guru ezoterik, co vám poradí se životem. Tak přesně takového naleznou nehybného policisté v chatě nedaleko Kašperských hor. A aby toho nebylo málo, tak na lavičce v Klatovském parku je nalezena mrtvá mladá žena a zdá se, že vraždy spolu nějakým způsobem souvisí. Více už v policii Modrava v epizodě nazvané Magická síla ve 2020 na Nově. Jaký byl hodnotový žebříček čerstvých maturantů v roce 1989, měl prozkoumat 30-letý sociolog Vítě v podání Milana Steindlera. Ano, snímek Vrať se do hrobu vám promítnou na Prima Max ve 20 hodin. Přeji hezký nejen televizní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český
1: Rymbus.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Dnes už to asi nebývá tak často, aby divadelní soubory jezdily do zahraničí přenášet tam naše kulturní dědictví. Nicméně za mladých dob pana Miroslava Donutila, kdy ještě hrával v divadle Na provázku v Brně, to bylo docela normální. No a takové cesty, pokud tedy bývaly směr západ, se odehrávaly pod dohledem příslušného doprovodu. A právě o tom nám pan Miroslav lehce povypráví.
1: Jezdili s náma vedoucí zájezdu, to tenkrát bylo nutné, bez vedoucí zájezdu by ten zájezd ani nedopadl dobře, že jo. S náma jezdil především náměstek ředitele Státního divadla, ten vážil asi 180 kilo živé váhy a seděl na prvním sedadle a držel se za madlo a funěl, ať bylo jaro, léto, podzim nebo zima, on funěl permanentně a nejvíc na celnici, pak vždycky něco pašoval. Já si pamatuju, jak jsme jeli jednou ze Švédska nebo odkud si ze severu a teď jsme přijeli na tu naši hranici a tam ten celník říkal, dneska jaký vedro, já vás vůbec ani nebudu kontrolovat, navíc já to vaše divadlo mám rád, já to jenom tak rychle proberu, ty celní prohlášení. Tenkrát byly celní prohlášení ještě, že jo, teď on to celý prolistoval, teď se zarazil, říkal, ježišmarja, tohle je kdo? Elektrická trouba, dva magnetofony, video, tady dva náramky, čtyři prsteny, 8 náhrdelníků, gramofon. Kdo je to? A ona pro ním se tady říká, to jsem prosím já. Jak se na to člověče, to ještě není zdaleka všechno, tady šicí stroj.
2: Ale Tuček taky meze šicí stroj.
1: A kdo je to Tuček?
2: To je umělecký vedoucí, ten by neměl vozit šicí stroj.
1: No dobře, no ale on veze jenom šicí stroj, ale co vyvezete, a to ještě není všechno, štvery, lyže. Sáňky, proboha, kde jste na to vzal, čověče? Já jsem šetřil z diet. Jsem musel šetřit z diet celého souboru a ještě $1000 si vést s sebou. Ježi, Maria, já mám takovouhle dobrou náladu, dejte mi 1000 korun a jeďte.
2: 1000 korun?
1: Na kolik jste si představoval?
2: Já jsem ještě v životě nikdy nic neplatil.
1: Dejte mi 500 a táhněte k čertu.
2: Tady to máte, přijeli jsme hranice, on říká, to jsem s nima vyběhnul, co?
3: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Beroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
4: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Beroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.checkladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Lexus a Central European Brokers.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
2: Pěkný večer. Datové schránky přecházejí na novou státní doménu datovka.gov.cz a to už od dnešního večera. Digitální a informační agentura ubezpečila, že funkčnost systému, jména i hesla zůstávají stejná. Změna se týká víc než 5 milionů uživatelů a je součástí vládního plánu sjednotit státní weby kvůli vyšší bezpečnosti. Původní adresa bude aktivní do konce srpna. Od 27. srpna začne automatické přesměrování. Lidé s uloženými hesly v prohlížeči je budou muset na novém webu zadat znovu. Mění se také e-mail pro upozornění na notifikace@datovka.gov.cz a od 1. srpna končí možnost přihlašovat se přes datovku do portálu občana. Nově to půjde už jen přes identitu občana. Víkendová návštěva zoologických zahrad bude tentokrát spíš bez velkých akcí. Kvůli vysokým teplotám se dá čekat, že budou zvířata spíš ve svých úkrytech a stinných zákoutích. Zoolog děčínské zoologické zahrady Petr Haberland nám řekl, že i severská zvířata by měla víkendová vedra přežít. Je ale nutné počítat s jejich slabší aktivitou.
3: My máme spíše venkovní expozice, tak samozřejmě ta zvířata budou ležet někde ve stínu a nebudou tak aktivovat, ale vidět by být měla. Akorát prostě musí občas lidé opravdu hledat někde pod keřem nebo v koutku a určitě tam ta zvířata nebudou sedět na plném úpalu a vystavovat se.
2: Zvířata z tropických oblastí jsou na vedra zvyklá a nevadí jim. Zoologická zahrada i tak některým pomůže s ochlazováním. Pod sprchy půjdou například lamy a tapír. Odvolací krajský soud v Plzni zmírnil trest pro 31-letého bývalého tělocvikáře Miroslava K. z Klatovska. Místo vězení dostal 2letou podmínku s 5letou zkušební dobou a 10letý zákaz činnosti. Učitel v roce 2022 nutil 4 školačky k výměně nahých fotek a jednu z nich osahával. Okresní soud ho původně poslal na 2 roky za mříže za pohlavní zneužívání a výrobu dětské pornografie. Odvolací senát sice zkritizoval závažnost jeho jednání a absenci lítosti, zohlednil ale dosavadní bezúhonnost a fakt, že ve školství už nepůsobí. Maximální možná podmínka tak podle soudců splní účel lépe než vězení. Rozsudek je pravomocný. Karlovarské transfuzní stanici chybí krev, vyzývá proto dárce, aby přišli na odběr. Nejvíc je podle zjištění našeho zpravodaje Dušana Valenty potřeba skupina 0 negativní. Hezký den, Dušane.
4: Zdravím z Varské nemocnice, která se teď snaží oslovit nejen pravidelné dárce. Potřeba jsou všechny krevní skupiny, nicméně 0 negativní nejvíc. Používá se, když není čas určit, jakou má zachraňovaný pacient krev. Podle transfuzní stanice jsou za aktuálním nedostatkem 2 věci. Pravidelní dárci ruší termíny kvůli dovoleným. Další nemohou přijít, protože jsou v odběrové karanténě. Na vině je především velké množství klíšťat. Po jejich přisátí se totiž nesmí skoro měsíc darovat krev.
2: Zítra bude obloha většinou slunečná. Na severovýchodě naměříme místy kolem 31 stupňů. Jinak bude mezi 32 a 37. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Rádio Český impuls.

Kráčel jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama tého

Ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, máte.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi sirup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Pěkný večer. Teplotní rekord dnes překonala víc než polovina dlouhodobě měřících stanic u nás. Nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Bylo tam 37,5 stupně. A na současnou vlnu veder reagují i domovy pro seniory. Hlídají, jestli klienti dostatečně pijí a nabízejí jim lehčí stravu. V Janovicích nad Úhlavou na Klatovsku mohou využívat vodní mlhu na terase.
2: Čerstvé ovoce a zelenina ve stravě, sledování příjmu tekutin nebo přesouvání venkovních aktivit do ranních hodin. Tak se domovy pro seniory snaží klientům pomoci zvládat horké dny. V Janovicích nad Úhlavou zařazují do jídelníčku melouny, nanuky a zmrzliny. Když to seniorům vyhovuje, dostanou studené večeře. Na terase je osvěží i vodní mlha a když jsou vedra nejhorší, spustí zaměstnanci požární odtah. Ten celým domovem prožene studený vzduch.
1: Pražská policie pátrá po potenciálně nebezpečné ženě. 35-letá Ludmila Janourová dnes odešla z domova po hádce. Nebezpečná by mohla být sobě i okolí, navíc u sebe může mít i nůž. Lidé se nemají pokoušet je zadržet, ale obrátit se na policii. Policejní mluvčí to řekl agentuře ČTK. Hledaná žena je 170 až 175 cm vysoká, obézní postavy, má modré oči a hnědé vlasy. Na sobě by měla mít černé kraťasy legíny, černé tričko s bílým nápisem a černou sportovní tašku přes rameno. Podle policie má mít žena panické ataky úzkosti a léčit se na psychiatrii. Nebere předepsanou medikaci a je třeba uživatelkou alkoholu. Jakékoliv informace o hledané ženě volejte na policejní linku 158. Na 6 desítek lidí se muselo evakuovat kvůli požáru v Prostějově. Hořelo ve filtračním zařízení jednoho z průmyslových areálů. Na místě zasahovaly 3 jednotky. Podle mluvčí hasičů se nikdo nezranil. Škodu předběžně vyčíslili na zhruba 1,5 milionu korun. Zítra čekáme většinou sluníčko, můžou ho doplnit i mraky. Naměříme kolem 35 stupňů. Chladněji má být na severovýchodě, místy naměříme kolem 31. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

0: Naše první lásky jsou jako báby bezzubé. Jako báby bezzubé, když olizují cukrlátka. Naše první lásky jsou jako báby bezzubé. Jako báby bezzubé, když olizují cukrlátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Pejsek zaštěká, už mu nos dají náhubek. Misku guláše mu podstrčí a zaríglují vrátka. Člověk zaštěká a už mu dají náhubek. Misku guláše mu podstrčí a zaríglují vrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, no to jsem zvědav, jak ti bude, až ti roku přibude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, věř mi, že už tu všecko kdysi bylo a zase bude. A když není co do huby, tak se bije na buben. Špejle z jitrnice předělávají na párátka. A když není co do huby, tak se bije na buben. Špejle z jitrnice předělávají na mávátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tolik trubačů a hasič majstrů dulo do trubek. Až z té kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Tolik trubačů a hasič majstrů dulo do trubek. Až z té kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Jen se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, no to jsem zvědav, jak tu bude, až ti roku přibude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, věř mi, že všechno už tu kdysi bylo a zase bude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, Jakube.
1: Každý večer v rytmu country. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. Český impuls.

kříž a srdce padají v rohu náměstí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Pěkný večer. V Česku bude jako v peci. Už zítra se teploty na většině území dostanou přes 34 stupňů. Od soboty pak bude kvůli vedru platit extrémní stupeň nebezpečí. V severozápadní polovině Čech a na jihu Moravy naměří přes 37 stupňů. Meteoroložka Jana Hujslová dodává, že aktuální tropická vlna bude vrcholit v neděli.
2: Kdy očekáváme maximální teploty mezi 35 až 40, v západní polovině Čech, zejména v dolním Polabí a Poohří, není vyloučeno, že zaznamenáme výjimečně i teploty vyšší. Extrémně vysoké teploty budou znamenat extrémní zátěž pro lidský organismus a vysoké riziko přehřátí a dehydratace.
1: Kvůli extrémním teplotám také hrozí komplikace v energetice, dopravě, službách nebo živočišné výrobě. Vlnu veder podle meteorologů ukončí v pondělí studená fronta. A spalující horko hlásí i Švýcarsko. Dnes tam padl předchozí téměř 80-letý teplotní rekord pro červen. V Bazileji na severu alpské země naměřili 38 stupňů. Informuje o tom agentura AFP s odkazem na švýcarskou meteorologickou službu. Ta ve své nejnovější aktualizaci vyhlásila pro polovinu země čtvrtý stupeň varování před vedry z pěti, tedy vysoké nebezpečí. Platí hlavně na severu a západě země. Sucho na Slovensku ohrožuje stále víc obcí. Starostové tvrdí, že pokud si někdo napustí 30-kubíkový bazén, tak za jeden víkend je vesnice bez vody. Stává se už pravidlem, že lidé musí chodit k cisternám. Vody je totiž málo a obecní rezervoáry se vyprazdňují rychleji, než se stihnou doplnit.
3: Meteorologovia varujú, že nedostatok vody sa bude ešte prehlbovať. Situáciu zhoršia horúčavy a zasiahnu celé Slovensko. Viacej obcí už obmedzuje dodávky pitnej vody, napríklad len na 4 hodiny denne, a to najmä v južných častiach krajiny. Je to kvôli ľuďom, ktorí si zavlažujú trávniky, umývajú autá a napúšťajú veľké bazény. Podľa odborníkov by mali obce vodou šetriť ešte v čase, keď je dostupná. Nie až vtedy, keď nastanú problémy.
1: Mistrem republiky v časovce se stal potřetí za sebou favorizovaný Matyáš Vacek. Uspěl na společném šampionátu silničních cyklistů Česka a Slovenska v Uničově. Druhý byl Jakub Otruba a třetí Petr Kelemen. 24-letý Vacek potvrdil výbornou formu jen krátce před tím, než se na konci příštího týdne poprvé v kariéře postaví na start slavné Tour de France. Zítra bude převládat sluníčko, můžou se ukázat i mraky. Nejvyšší teploty budou mezi 32 a 37 stupni. Na severovýchodě naměříme místy kolem 31. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls.
1: Já měl banjo za 200 a místo géčka drát.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

Tahle píseň je stará, velice stará. Složil ji jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával ji prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Nápoli. A o tomhle městě

Dnes už nevíme, kdo byl ten skladatel. Neznáme jeho osudy ani jeho jméno. Jen tahle píseň po něm zůstala. A já bych si jen přál, aby jednou i po nás zbyla aspoň píseň stejně líbezná.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Datové schránky přecházejí na novou státní doménu datovka.gov.cz, a to už od dnešního večera. Digitální a informační agentura ubezpečila, že funkčnost systému jména i hesla zůstávají stejná. Změna se týká víc než 5 milionů uživatelů a je součástí vládního plánu sjednotit státní weby kvůli vyšší bezpečnosti. Původní adresa bude aktivní do konce srpna. Od 27. srpna začne automatické přesměrování. Lidé s uloženými hesly v prohlížeči je budou muset na novém webu zadat znovu. Mění se také e-mail pro upozornění na notifikace @datovka.gov.cz a od 1. srpna končí možnost přihlašovat se přes datovku do portálu občana. Nově to půjde už jen přes identitu občana. Víkendová návštěva zoologických zahrad bude tentokrát spíš bez velkých akcí. Kvůli vysokým teplotám se dá čekat, že budou zvířata spíš ve svých úkrytech a stinných zákoutích. Zoolog děčínské zoologické zahrady Petr Haberland Rádiu Impuls řekl, že i severská zvířata by měla víkendová vedra přežít. Je ale nutné počítat s jejich slabší aktivitou.
2: My máme spíše venkovní expozice, tak samozřejmě ta zvířata budou ležet někde ve stínu a nebudou tak aktivovat, ale vidět by být měla. Akorát prostě musí občas lidé opravdu hledat někde pod keřem nebo v koutku a určitě tam ta zvířata nebudou sedět na plném úpalu a vystavovat se.
1: Zvířata z tropických oblastí jsou na vedra zvyklá a nevadí jim. Zoologická zahrada i tak některým pomůže s ochlazováním. Pod sprchy půjdou například lamy a tapír. Turisticky přetíženému Železnorudsku pomůže mobilní aplikace. Vznikne 20 digitálních tras, které povedou lidi do méně vytížených míst Šumavy. Novinka bude vycházet z dat obsazenosti hlavních parkovišť.
3: Pilotní projekt se bude testovat na Železnorudsku, největším šumavském rekreačním centru. Výhledově se rozšíří o další místa, jako je Modrava nebo Prameny Vltavy. Bezplatná aplikace EPU teď funguje jako digitální průvodce přírodou. Od zimní turistické sezony bude využita k řízení návštěvnosti. Železná Ruda to vítá, dlouhodobě řeší dopravní zátěž i tlak na infrastrukturu. Díky projektu získá konkrétní data a nástroje, jak situaci řešit. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Šumava.
1: Na 60 lidí se dnes muselo evakuovat kvůli požáru v Prostějově. Hořelo ve filtračním zařízení jednoho z průmyslových areálů. Na místě zasahovaly 3 jednotky. Podle mluvčí hasičů se nikdo nezranil. Škodu předběžně vyčíslili na zhruba 1,5 milionu korun. Zítra bude obloha většinou slunečná, na severovýchodě naměříme místy kolem 31 stupňů, jinak bude mezi 32 a 37. Zprávy končí, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Představte si Pepu, Dřepu, Fadamově, Rouše a mrňavýho kocoura, jak do zadku ho kouše. Zatěl drápek a trchlápek, vymrštil se jako drátek, hlavou břinkvo umyvadlo, tím to pro něj všechno zvadlo, na

víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: V Česku bude jako v peci. Už zítra se teploty na většině území dostanou přes 34 stupňů. Od soboty pak bude kvůli vedru platit extrémní stupeň nebezpečí. V severozápadní polovině Čech a na jihu Moravy naměří přes 37 stupňů. Meteoroložka Jana Hujslová dodává, že aktuální tropická vlna bude vrcholit v neděli.
2: Kdy očekáváme maximální teploty mezi 35 až 40, v západní polovině Čech, zejména v Dolním Polabí a Poohří, není vyloučeno, že zaznamenáme výjimečně i teploty vyšší. Extrémně vysoké teploty budou znamenat extrémní zátěž pro lidský organismus a vysoké riziko přehřátí a dehydratace.
1: Kvůli extrémním teplotám také hrozí komplikace v energetice, dopravě, službách nebo živočišné výrobě. Vlnu veder podle meteorologů ukončí v pondělí studená fronta. Paříž musí nahorko jinak. Kvůli současným rekordním vedrům má naplněné kapacity nemocnic a sáhne k některým preventivním opatřením. S odkazem na policejního prefekta to píše agentura AFP. Francouzská metropole podle něho zítra zakáže konzumaci a prodej alkoholu. Pití alkoholu na veřejnosti bude zakázané odpoledne. Prodej alkoholických nápojů pak od 6 večer. Potenciálně nebezpečnou ženu policie vypátrala. 35-letou ženu s nožem hledali pražští policisté poté, co dnes odešla z domova po hádce. Žena se léčí na psychiatrii a v minulosti vyhrožovala sebevraždou i napadením. Večer pražský policejní mluvčí médiím oznámil, že ženu našli v Braníku a zdravotníci ji odvezli do nemocnice. 23-leté britské influencerce hrozí v Dubaji poprava. Žena, populární na sociální síti TikTok, je obviněná z vraždy svého partnera, kterého během návštěvy letoviska ve Spojených arabských emirátech údajně ubodala. Mladá žena tvrdí, že po noži sáhla v sebeobraně, když ji partner napadl. Řekla, že jí předtím odebral cestovní pas a snažil se jí zabránit v opuštění země. Informuje o tom dnes web stanice BBC. Skupina obhájců lidských práv Detained in Dubai uvedla, že mají blízcí ženy strach, že byla do Dubaje vylákaná pod falešnou záminkou. Navíc žena prý zatím nemá přístup k advokátovi a odepřel jí i kontakt s britskou ambasádou. Lidskoprávní skupina podala u dubajských úřadů žádost, aby byla influencerka vyšetřovaná na svobodě a případ byl kvalifikovaný jako domácí násilí. Jeden získaný bod na mistrovství světa byl pro naše fotbalisty maximum. V našich impulzech Honzy Benešovského to prohlásil bývalý reprezentant Milan Luhový. Osobně nečekal, že v konkurenci Jihokorejců, Jihoafrické republiky a Mexika postoupíme na šampionátu ze základní skupiny. Jeden jediný získaný bod ho proto nepřekvapil. Podle Luhového jde o hlubší problém. Tuzemský fotbal podle něho upadá a potřebuje kompletní restart, a to od těch nejmenších.
3: To se musí sestavit tým odborníků celorepublikově, připravit změny komplexně, nechat vystudovat trenéry, vybavit materiálně jednotlivé věci, tělocvičny, tréninkové centra a tak dále.
1: K neúspěchu na světovém šampionátu se vyjádřil na síti X třeba také předseda fotbalové asociace David Trunda. I on se po vyřazení národního mužstva vyslovil pro větší práci s dětmi a mládeží. Zítřek má být slunečný, na severovýchodě naměříme místy kolem 31 stupňů, jinak bude až 37. Ze zprávy to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Horko v Česku přiostřilo. Teplotní rekord pro 25. červen dnes překonala víc než polovina dlouhodobě měřících stanic v Česku. Nejvyšší odpolední teploty se na řadě míst pohybovaly kolem hranice supertropického dne, tedy 35 stupňů. Nejvíc naměřili stejně jako včera v Doksanech na Litoměřicku, kde dnes bylo 37,5 stupně. Informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Vlna extrémních veder má ale vrchol teprve před sebou. O víkendu se mají teploty přiblížit 40 stupňům. Paříž musí nahorko jinak. Kvůli současným rekordním vedrům má naplněné kapacity nemocnic a sáhne k některým preventivním opatřením. S odkazem na policejního prefekta to píše agentura AFP. Francouzská metropole podle něho zítra zakáže konzumaci a prodej alkoholu. Pití alkoholu na veřejnosti bude zakázané odpoledne. Prodej alkoholických nápojů pak od 6 večer. Projekt budoucího horkovodu Dukovany Brno vstupuje do další etapy. Pokračuje projektování hlavní trasy i navazujících rozvodů po Brně nebo třeba příprava majetkoprávního vypořádání. Teplárny Brno kvůli přípravě horkovodu z jaderné elektrárny Dukovany oddělí distribuci tepla od výroby do samostatné společnosti Teplárny Brno Distribuce. Podle finančního ředitele brněnských tepláren Přemysla Měchury je to nutné pro získání evropské dotace.
2: Tahle podmínka vznikla i v součinnosti s Evropskou komisí a bez tohoto nebylo by možné projekt realizovat. Takže představenstvo společnosti Teplárny Brno, zastupitelstvo města Brna, rady města Brna rozhodlo o založení nové společnosti Teplárny Brno Distribuce.
1: Horkovod je jedním z nejvýznamnějších strategických projektů Brna i celého regionu. Jeho cílem je využití tepla vznikajícího při výrobě elektřiny v jaderné elektrárně Dukovany a jeho přivedení do brněnské dálkové tepelné sítě. Délka trasy je 42 kilometrů z Dukovan, v Brně pak naváže dalších 53 kilometrů. Potápění na jihozápadě Francie včera skončilo tragicky. Zahynula žena, na kterou se zřítila část útesu. Její přítel zůstává pohřešovaný. Podle francouzských médií se neštěstí stalo v letovisku na pobřeží Atlantského oceánu u hranic se Španělskem. Pod spadlými 2000 m² horniny se v tu chvíli nacházely celkem 3 potápěči. Z toho jednomu se podařilo uplavat. Kvůli dalšímu riziku zřícení útesu je teď v oblasti zakázaný vstup a to platí pro koupání i pro plavbu lodí. Příčinu neštěstí zjišťuje vyšetřovatel. Fotbalisté Íránu dostali od amerických úřadů nečekanou úlevu. Kvůli přísným bezpečnostním pravidlům musel tým dosud na zápasy mistrovství světa ve Spojených státech složitě cestovat ze své základny v Mexiku. Před klíčovým zítřejším duelem s Egyptem jim ale Washington poněkud ulevil.
3: Íránští fotbalisté se mohou do Seattlu přesunout o den dříve. Úřady jim před zápasem s Egyptem prodloužili víza na 48 hodin. FIFA i experti přísná pravidla kritizovali jako diskriminační. Odpůrci úlev naopak varují před špionáží. U řadových Američanů si ale íránský tým získal sympatie vzkazem v šatně. Ručně napsaným písmem děkovali za pohostinnost a popřáli světu mír. Íránci musí po zápase USA neprodleně opustit. Se Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Zítra bude obloha většinou slunečná, na severovýchodě naměříme místy kolem 31 stupňů, jinak bude mezi 32 a 37. Ze zprávy to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

a zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení.

0: Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Český impuls. Hrajeme vám na večírek.
2: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyše zložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici. Vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda. Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček. Z nevěry nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

Bavte se. Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Horko v Česku míří ke svému vrcholu. Už dnes se teploty na většině území přehoupnou přes 34 stupňů. Od zítřka bude kvůli vedru platit extrémní stupeň nebezpečí. O víkendu bychom mohli naměřit i 40 stupňů. Kvůli extrémním teplotám hrozí komplikace v energetice, dopravě nebo třeba službách. Vlna veder má podle meteorologů skončit v pondělí s příchodem studené fronty. A horké dny ve velkém zaměstnávají zdravotníky. Pražské nemocnice i záchranka zaznamenaly v souvislosti s vedry nárůst počtu pacientů. Agentura ČTK to zjistila z vyjádření jejich mluvčích. Kromě kolapsů z horka počasí zhoršuje také stav chronicky nemocných nebo seniorů. Mezi ošetřovanými v ústřední vojenské nemocnici byly ale také dehydrovaní studenti. Vedra podle místopředsedy České kardiologické společnosti Aleše Linharta představují oproti běžným teplotám podstatně vyšší riziko pro srdce a oběhový systém. Za zásadní považuje dostatečné doplňování tekutin, které tělo ztrácí pocením. V horku není vhodné pít alkohol a energetické nápoje. V nejteplejších hodinách dne by se lidé měli vyhýbat fyzicky náročným sportům. Víkendová návštěva zoologických zahrad bude tentokrát spíš bez velkých akcí. Kvůli vysokým teplotám se dá čekat, že budou zvířata spíš ve svých úkrytech a stinných zákoutích. Zoolog děčínské zoologické zahrady Petr Haberland Rádiu Impuls řekl, že i severská zvířata by měla víkendová vedra přežít. Je ale nutné počítat s jejich slabší aktivitou.
2: My máme spíše venkovní expozice, tak samozřejmě ta zvířata budou ležet někde ve stínu a nebudou tak aktivovat, ale vidět by být měla. Akorát prostě musí občas lidé opravdu hledat někde pod keřem nebo v koutku a určitě tam ta zvířata nebudou sedět na plném úpalu a vystavovat se.
1: Zvířata z tropických oblastí jsou na vedra zvyklá a nevadí jim. Zoologická zahrada i tak některým pomůže s ochlazováním. Pod sprchy půjdou například lamy a tapír. Turisticky přetíženému Železnorudsku pomůže mobilní aplikace. Vznikne 20 digitálních tras, které povedou lidi do méně vytížených míst Šumavy. Novinka bude vycházet z dat obsazenosti hlavních parkovišť.
3: Pilotní projekt se bude testovat na Železnorudsku, největším šumavském rekreačním centru. Výhledově se rozšíří o další místa, jako je Modrava nebo Prameny Vltavy. Bezplatná aplikace EPU teď funguje jako digitální průvodce přírodou. Od zimní turistické sezony bude využita k řízení návštěvnosti. Železná Ruda to vítá. Dlouhodobě řeší dopravní zátěž i tlak na infrastrukturu. Díky projektu získá konkrétní data a nástroje, jak situaci řešit. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Šumava.
1: Fotbalový útočník Patrik Šik věší reprezentační kopačky na hřebík. Konec reprezentační kariéry oznámil poté, co na světovém šampionátu v Americe naši vypadli už po skupině. 30-letý nejlepší střelec současného národního mužstva na Instagramu uvedl, že rozhodnutí zvažoval delší dobu. Český fotbal má podle Šika navíc a potřebuje řadu věcí změnit. Dnes čekáme hlavně sluníčko, na severovýchodě místy naměříme kolem 31 stupňů, jinak budou nejvyšší teploty sahat až k 37. Ze zpráv je to všechno, loučí se Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dám chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky. Ať už pomalu či hopem, vždycky chcem být jedný.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru. Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě dost divný přístup k

odkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budí se písní, zvlášť šlilo s harmonikou tahací.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Já u Maríny sloužil a po mořích se ploužil.

0: Vedro nabírá v Česku na obrátkách. Teplotní rekord pro 25. červen včera překonala víc než polovina dlouhodobě měřících stanic u nás. Nejvyšší odpolední teploty se na řadě míst pohybovaly kolem hranice supertropického dne, tedy 35 stupňů. Nejvíc naměřili stejně jako o den dříve v Doksanech na Litoměřicku, kde včera bylo 37,5 stupně. Informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Vlna extrémních veder má ale vrchol teprve před sebou. Už dnes teploty na většině území překročí 34 stupňů. O víkendu se pak mají teploty přiblížit až ke 40. V Paříži jsou přetížené nemocnice. Kapacity zdravotnických zařízení naplnilo právě současné horko. Paříž proto sáhne k některým preventivním opatřením. S odkazem na policejního prefekta to píše agentura AFP. Francouzská metropole podle něho dnes zakáže konzumaci a prodej alkoholu. Chce tak předejít tomu, aby někteří lidé chtěli alkoholickými nápoji zahnat žízeň vyvolanou velkým teplem. Francie se potýká s rekordními teplotami stejně jako další evropské země. Na řadě míst už včera rtuť teploměrů vystoupila nad 40 stupňů a úlevu meteorologové nepředpovídají ani pro dnešek. Pařížská policie se kvůli horku spojí s organizátory kulturních a sportovních akcí a probere s nimi, jestli by je vzhledem k počasí nebylo vhodnější zrušit. Na hřbitově v Sokolově vznikne nové pietní místo. Má připomínat ženy ze svatavského koncentračního tábora, které v roce 1945 pochovaly za hřbitovní zdí v masovém hrobě.
1: Tábor ve Svatavě nebyl přímo vyhlazovací, ale patřil k největším z pohledu dnešního Česka. Ženy během války pracovaly v letecké továrně. Pietní místo vznikne na Sokolovském hřbitově. Půjde o symbolické velké hroby obehnané nízkým průtkem a pamětní knihou. Ta bude vyprávět příběhy vězněných. Sokolovská radnice chce mít vše hotovo do září. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Slavný lachtaní rod má v Zoo Praha pokračovatele. V zahradě v Troji se narodil lachtan jihoafrický. Jde o pravnuka legendárního lachtana Gastona, který uhynul v důsledku povodní v roce 2002. Zoo v tiskové zprávě uvedla, že se mládě samečka narodilo samici Daisy 5. června. Jeho otcem je vnuk Gastona Eda, který kvůli genetické obměně loni odešel do zoo v Německu. Samice Daisy neměla zpočátku pro svého prvního potomka dostatek mléka. Chovatelé proto museli přistoupit k příkrmům. Podle zahrady ale mládě pomalu přibírá a začíná si i hrát. Jeden získaný bod na mistrovství světa byl pro naše fotbalisty maximum. V našich impulzech Honzy Benešovského to prohlásil bývalý reprezentant Milan Luhový. Osobně nečekal, že v konkurenci Jihokorejců, Jihoafrické republiky a Mexika postoupíme na šampionátu ze základní skupiny. Jeden jediný získaný bod ho proto nepřekvapil. Podle Luhového jde o hlubší problém. Tuzemský fotbal podle něho upadá a potřebuje kompletní restart, a to od těch nejmenších.
2: To se musí sestavit tým odborníků republikově, připravit změny komplexně, nechat vystudovat trenéry, vybavit materiálně jednotlivé věci, tělocvičny, tréninkové centra a tak dále a tak dále.
0: K neúspěchu na světovém šampionátu se vyjádřil na síti X třeba také předseda fotbalové asociace David Trunda. I on se po vyřazení národního mužstva vyslovil pro větší práci s dětmi a mládeží. Dnešek bude slunečný, ale také pořádně horký. Na severovýchodě naměříme místy kolem 31 stupňů. Jinak bude ještě tepleji, naměříme mezi 32 a 37 stupni. Ze zprávy to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslává.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Člověk jde cestou, aby potkával lidi. A když je potká, tak musí zas jít. Že pozná, tak dělá, že nevidí, neboť kdyby se zastavil, tak nemohl vidět. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída, ohlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída, tak se to v životě jak vrabce.

0: Horko v Česku míří ke svému vrcholu. Už dnes se teploty na většině území přehoupnou přes 34 stupňů. Od zítřka bude kvůli vedru platit extrémní stupeň nebezpečí. O víkendu bychom mohli naměřit i 40 stupňů. Kvůli extrémním teplotám hrozí komplikace v energetice, dopravě nebo třeba službách. Vlna veder má podle meteorologů skončit v pondělí s příchodem studené fronty. A horké dny ve velkém zaměstnávají zdravotníky. Pražské nemocnice i záchranka zaznamenaly v souvislosti s vedry nárůst počtu pacientů. Agentura ČTK to zjistila z vyjádření jejich mluvčích. Kromě kolapsů z horka počasí zhoršuje také stav chronicky nemocných nebo seniorů. Mezi ošetřovanými v ústřední vojenské nemocnici byly ale také dehydrovaní studenti. Vedra podle místopředsedy České kardiologické společnosti Aleše Linharta představují oproti běžným teplotám podstatně vyšší riziko pro srdce a oběhový systém. Za zásadní považuje dostatečné doplňování tekutin, které tělo ztrácí pocením. V horku není vhodné pít alkohol a energetické nápoje. V nejteplejších hodinách dne by se lidé měli vyhýbat fyzicky náročným sportům. Víkendová návštěva zoologických zahrad bude tentokrát spíš bez velkých akcí. Kvůli vysokým teplotám se dá čekat, že budou zvířata spíš ve svých úkrytech a stinných zákoutích. Zoolog děčínské zoologické zahrady Petr Haberland Rádiu Impuls řekl, že i severská zvířata by měla víkendová vedra přežít. Je ale nutné počítat s jejich slabší aktivitou.
1: My máme spíše venkovní expozice, tak samozřejmě ta zvířata budou ležet někde ve stínu a nebudou tak aktivovat, ale vidět by být měla. Akorát prostě musí občas lidé opravdu hledat někde pod keřem nebo v koutku a určitě tam ta zvířata nebudou sedět na plném úpalu a vystavovat se.
0: Zvířata